0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Tohle vám hrajeme nově.

0: ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Pivotéka Betelné Škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelné Škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelné Škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty litra. Pivní stáj na Veveří. Tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
7: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
8: Špičáku, ty nějak záříš.
9: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyňce.
8: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
9: Fakt?
8: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
10: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
9: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
11: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
12: Jum, radost, která se rozpouští.
13: Jum, od farmáře v Brně.
12: Jum,
13: poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem.
12: Jum,
13: prostě zmrzlina s příběhem. www.yumm.cz.
14: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
4: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
0: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
3: Pivotéka Betel než kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel než kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel než kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
7: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
9: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
10: Špičáku, ty nějak záříš.
11: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
10: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
11: Fakt?
10: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
12: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
13: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
14: Jum. Radost, která se rozpouští. Jum. Od farmáře v Brně. Jum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.ymm.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Radio City Brno.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Špičáku, ty nějak záříš.
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu. Hey.

0: vám vybaví, když se řekne NADOB. NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
3: Špičáku, ty nějak záříš.
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
3: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Jum, radost, která se rozpouští. Jum, od farmáře v Brně. Jum, poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum, prostě zmrzlina s příběhem. www.ymm.cz.
8: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
9: Nové vydání magazínu Reportér.
10: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
9: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
10: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
9: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
10: A spousta dalšího čtení.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
12: Proto.
11: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všední hnů ztrácejí, kdež tam gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
2: Špičáku, ty nějak záříš?
3: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
2: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
3: Fakt?
2: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
4: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
3: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
0: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Happy birthday. Make a wish.

0: matrace za hubičku CZ.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
2: Jum. Radost, která se rozpouští. Jum. Od farmáře v Brně. Jum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.yumm.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Špičáku, ty nějak záříš?
3: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
2: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
3: Fakt?
2: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
4: Protože jsem v Čechynce.
3: Zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
6: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo XXL-kuchyně.cz.

0: Zkratce za hubičku CZ.
1: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hranice pro odchod do důchodu se zatím posouvat nebude. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ale ostře kritizují. Koalice zatím nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Zákeřní hantavirus by se neměl objevovat v Česku. Riziko jeho výskytu je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha velmi nízké. Situace kolem výskytu viru v zahraničí, ale české úřady sledují a krajští hygienici a lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Loď, která pluje pod nizozemskou vlajkou a na níž se lidé hantavirem nakazili, je aktuálně u španělských Kanárských ostrovů. Víkendové derby pražských S se dohraje dnes odpoledne. Přesně ve 12 hodin totiž zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slávii, která v závěru utkání porušila povinnosti pořadatele, hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Už dříve se předseda Tvrdík nechal slyšet, že případné oslavy titulu budou bez fanoušků. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Drony odhalily přestupky jihomoravských řidičů. Nejčastěji šlo o jízdu na červenou nebo zákaz předjíždění. Například na Kyvadlovém úseku u Tvarožné na Brněnsku zaznamenali skoro 20 šoférů, kteří nereagovali na stopku signalizovanou semaforem. Za zmíněné přestupky hrozí řidičům pokuta až 5,5 tisíce korun a 6 trestných bodů. V Brně a na jihu Moravy nás dneska čeká zataženost přeháňkami po ránu a postupně obývání oblačnosti. Ochladí se, teploměr ukáže sotva 14 stupňů. Celzia, z Brna Jitka Valášková.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Tak dneska už ten otevírák sedí teda. My jsme totiž, ahoj Jasmin, my jsme totiž to zapomněli včera s Davidem vyhodit. A ty jsi tady včera nebyla.
2: Ty jsi to zapomněl vyhodit.
1: Jo, takhle, já tak jsem to zapomněl vyhodit. Takže, týme, podejte hlášení. Jasmin, zde?
3: Ahoj, jsem tady.
1: David, zde?
2: Zde.
3: A Michal?
1: Taky zde. A vy tady jste taky, dobrovolně jste si nás pustili, posádka kompletní, tak můžeme začít. Dan Bárta, On My Head.
0: Hit Radio City Brno.

0: 6 hodin, 5 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Mě by zajímalo, jak se vám vstávalo, protože minimálně u nás tady ve studiu je jeden člověk, který měl to vstávání takové náročné, tak aspoň pokračuj.
1: Je to pravda, tentokrát to vyšlo na mě teda. 2,5 hodiny cca spánek. Měla jsem koncert, pak jsem si říkala, hele, tak nebyla jsem tady kvůli koncertu včera, tak dneska bych už jako měla přijít, že jo? No,
0: to byl ten koncert vlastně, na který jsme v minutě šampionu, která nás čeká teď, rozdávali lístky, takže dorazili posluchači.
1: Jo.
0: Já jsem viděl nějaký fotky a vlastně jsem na tebe tak jako myslel, protože když jsem viděl fotky, co přišly do skupiny na WhatsAppu právě z toho tvýho koncertu, tak já už jsem se ukládal ke spánku a říkám si, tak to bude naopak. Míša bude vyspinkaný, ale zníš v pohodě, vypadáš fresh.
1: Jo, no tak to jsem ráda. Vypadáš co fresh. Vy, pánové?
2: No já jsem se ještě chtěl zeptat k tomu koncertu, ty jste nebyla ráno, takže ten koncert byl ráno, nebo jak si to máme myslet?
1: Ne, ale vzhledem k tomu, že já začínala zpívat v 9:30 a to je doba, když stávám do rádia, že už jsem večer úplně mrtvá, tak jsem se potřebovala vydadnout trošku.
2: Jasně. To, že jsme tady zůstali ve dvou, to tě nechalo klidnou úplně.
1: Dobrý, co ty, Míšo?
2: Ve štychu.
0: Já jsem se chtěl zeptat na to stejný, ale vlastně paráda. Pak jsem si to nedovolil, tak se David zeptal, no, takže chápeme. No, já dobrý, já vlastně v pohodě, těšil jsem se na tebe.
1: Jo, no tak jo, co vy?
0: Co vy, kdo nás posloucháte, jaký máte ráno? Měli jste třeba náročnou noc, nebo máte pohodový ráno, to chceme vědět. Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste, no a jaký máte ránko. Číslo 777-937-777, no a mezi tím další muzika. Benson Boone, Beautiful Things, na Hit Radio v 6:07. Hezké ráno.

0: Benson Boone. Takhle vám hraje úterní Hitrádio, posloucháte Snídaní šampionů, no a startuje minuta šampionů, ptali jsme se vás, jaké máte ráno, nebo jakou jste měli noc, tak jdeme na to.
1: Andrea Brno vstává do práce.
0: Hezky. Roman Ostrava startuje auto.
1: Karolína Opava maže rohlík.
0: Barbora Karlovy Vary běží na směnu do práce.
1: Lukáš Lunchcrown prý neví, co je ráno, protože každý den vstává do práce ve 23.30.
0: Jak můžeš vstávat do práce ve 23.30?
1: To není ani noční, ani jako, no, asi to ne.
0: David Žacler, ráno klasika, holky vzbudit, vitamíny, obléknout svačinu, připravit tašky a odvést do školy. Danča a Naty vás pozdravují.
1: Simona Kladno právě chystá dětem snídaní.
0: Ahoj do rádia, tady Honza, se spánkem jsem na tom jako Jasmin, s tím, že já už jdu do postele. Honza.
1: Janča Praha teprve se rozkoukává.
0: A je to. No tak jako je z vašich zpráv cítit, že někdo z vás má náročné ráno, někdo, jak někdo vstává ve 23.30, to ani nejdeš spát snad, ne?
1: Přesně, jakože pracovní doba, co začíná nějak touhle dobou, to je zvláštní.
0: To vás obdivujeme. No tak nicméně, jsme rádi, že jste se nějak z té postele vykopali, no a co by vás mohlo zabavit teď, jsou další hity. Bude Michal Schulte a Rehab a taky Minelli, to je tohle. Ram pam pam na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Michal Šulte a Rehab, 6 hodin 17 minut na Hit Rádiu. Byla u vás včera bouřka? Dost pravděpodobně ano. V Libereckou se dokonce objevil úkaz, tady čtu, který vypadal jako z filmu Den nezávislosti. Název Roll Cloud. A vlastně já, když jsem to čet, tak si říkám, nebo takhle, taky si všímáte, že za poslední roky se začaly tyhle bouřky pomenovávat jako anglicky, co dřív nebylo.
1: Co je pravda, zároveň předtím se to pojmenovávalo po ženách, že jo? Takže vlastně my ženy teďka můžeme být klidný.
0: Jo, takhle, jakože prostě když přišel hurikán, tak se to pomenovalo po ženský. Jo. Tak jako tam to docela chápu, ale tak od dřív.
2: Proč asi?
0: Ale tak dřív prostě byla bouřka, byla taková maková a dneska, abys tomu rozuměla, co se teda vlastně jako dělo, aby si s tomu vzala normálně česko-anglický slovník, no, protože shelf cloud a roll cloud.
2: Já jsem to taky včera četl, tady dokonce mám titulek, Libercem se prohnal impozantní roll cloud. Tak já jsem říkal, to by nějaká schůze členů generace Z, jo. Nebo nějaký snack to možná zní. Ono to je přitom jenom jako bouřka, no.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
4: Když potřebujete brýle, tak...
5: Pop Optik.
4: Když kontaktní čočky, tak...
5: Pop Optik.
4: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
5: Pop Optik.

0: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí. Bob Optik. Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
2: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všední hnů ztrácejí, kdež tam Gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: 3 dny, 2 velké akce, 1 město. 15. a 16. května ovládnou Horní náměstí delegace a hudebníci z Itálie, Rakouska, Slovenska, Polska i Německa. Vychutnejte si tradiční pochoutky, vystoupení lokálních i zahraničních hvězd a velkolepé finále skupiny Crown. A přijde neděle. V neděli 17. května se zvedáme z gauče. Rodino, pohni se. V centru Vodárna vás od 13 hodin čeká obří rodinná party plná zvířátek, sportu a soutěží. Akci Baví se celá rodina pořádá město Znojmo v rámci rodiny a seniorské politiky. Vstup na akce je zcela zdarma. Buďte u toho.
13: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
14: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Kolona už se nám tradičně vytvořila na tahu od Svitav na Brno, štosuje se nám to u Lipůvky. Aktuálně tady hlásíte zdržení v koloně kolem 5 až 10 minut. Tak pevné nervy a šťastnou cestu.
15: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City Brno.

0: Tohle je Ina a Hot. 6.38 a taky úterní Hit Radio. Hezké ráno. Jasmin. Máme tady dalšího člena týmu, který je o rok starší. Všechno nejlepší ti přejeme.
1: Děkuji. Proběhlo to v neděli, už to mám za sebou.
0: No, proběhlo to v neděli a mě by zajímalo, jestli to je teda ve stejném módu, jako když jste slavili narozeniny tvýho Kuby, a že jste to slavili asi 2 týdny puse, tak jako jestli to pokračuje ta party, nebo...
1: To takhle nebylo, jen jsme o tom jako často mluvili, ale jinak ne, měli jsme jednu neděli, kdy jsme se sešli všichni, nebylo to takhle rosto do více dnů a je to, bylo to hezký.
0: No tak všechno nejlepší a mě by zajímalo, takhle, my musíme říct, kolik tě je, i když se to už neříká, protože on tady je totiž jeden konkrétní výzkum, jo, že vědci tvrdí, že po 26 kvalita volných mužů prudce klesá, že pokud si prostě nevybereš partnera do 26 let, takže už jako máš smolíka, no, že už to pak jako přebraný. Tak by mě zajímalo, tobě teda o rok víc, 27, tak jako jestli jsi teda spokojená, jestli to jako klaplo.
1: Já si myslím, že klaplo, já jsem šťastná, já jsem spokojená 5. rokem, takže...
0: Davide, pojď se to dělat s tím prstínkem na té ruce. Normálně ty, Jasmin si automaticky začala otáčet prstýnek, který má jako deko, to není snubák, to je
1: snubák. To není snubák, ale i na tom místě, máš pravdu.
0: To je dekorace a Jasmin si jim začala točit a bylo to jako, jakože vlastně se ti automaticky začalo v hlavě jako, tak jako mlít, že no, tak by si mě mohl teda už vzít.
1: Nepočkej, to byla sranda, protože jsme měli rodinnou oslavu a teďka se tam sešla Kubova mamka. Moje mamka a obě říkali, my jsme si mysleli, že to je nějaká jako oslava nějakých zásnub, že nám něco řeknete. A říkám, prosím vás, když jsme to takhle tady upíchli jako ze soboty na neděli, aha, kdyby to bylo plánovaný takhle, tak se to řeší přece mnohem díl dopředu, kdyby jsme vám šli oznamovat něco.
2: A hlavně, takovým, kdyby bylo jenom na Jasmin, tak už by se to dávno stalo.
1: No,
2: že jo?
1: Přesně,
0: no, to je pravda. A vy jste teda počkej, takže to byly na oslavy a oslava na rozek a byly tam teda oba rodiče, jo? Jako rodiče obou dvou, nebo?
1: Jo.
0: A jak to probíhalo?
1: Hele, to je na deal, to se...
0: To je na deal, dobře, tak tomu se ještě dotáhne. Všechno nejlepší v případě, že i vy třeba slavíte narozeniny, taky vám přejeme všechno nejlepší. Za chvíli další hity My Chemical Romance, anebo Too Low a Habits. Hezké ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
13: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
12: Fakt?
13: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
12: Tak jedeme.
13: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
12: Kdo na to jde? Od Lesa, koupí auto od Esa.
14: 59. ročník, 10 států, jeden velodrom. Zažij legendární velkou cenu Zemako 500 plus jedno kolo na brněnském velodromu. Od 12. do 14. května ožije Brno soubojem světové elity. Součástí akce jsou závody UCI Class 1. Buď u toho, více na favoritbrno.cz.
15: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
16: Gap. Individual style for every generation.
17: Co se vám vybaví, když se řekne nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
18: Když slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
19: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Blanensku u Křtin ve směru od Jedovnice dejte pozor na nepojízdné osobní auto a na Brněnsku mezi Ivančicemi a Moravskými Bránicemi dejte pozor na kamení na silnici. Šťastnou cestu.
23: Mami, proč máme všechno od konceptu?
24: To jen se zeptej tatínka.
25: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
26: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
27: Pořád jste tady.
28: Tak to dělají šampioni.
27: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: tohle Hit Radio. Toulou 6.54 posloucháte Snídaní šampionu. A mě by zajímalo, jestli jste někdy zažili ten pocit, tu radost, když jste třeba našli peníze v bundě, v kapse, nebo když vám ty peníze třeba přišli na účet jen tak náhodou od někoho, kdo vám ty peníze třeba dlužil. Co?
1: Je taková náhoda, že to říkáš zrovna dneska, když mě před chvílí přistálo na účtě 2000 korun.
0: No protože tady, David tady úplně naskočil a říká, tyjo, co to je? A my říkáme, co se stalo? A David, mě přišly 2000. A říkám, co na tom je divnýho? A David říká, no, to jsou peníze od kluka, který si před asi, kolik říká, před pěti lety?
1: No, před pěti lety si půjčil na dva týdny peníze, no.
0: Ale počkej, musíš říct kolik, ale...
1: Já nevím, jestli chci zacházet takhle úplně do detailu. To jsou to jako desítky tisíc.
0: 30 tisíc to bylo.
2: Jo, takhle.
1: Bylo to 30 tisíc, no.
0: Takže po pěti letech ti přišly 2000, jo?
1: Je to tak, ale já to beru jako první vlašťovku. Vůbec to, že ten člověk ještě existuje, víš, o to jde.
2: Ježíš, to je perfektní.
0: Ne, já si myslím, že bude chtít půjčit zas, jo, že si řekl, tak ukážu mu, jak jsem jako solventní.
2: Jo, jo, jo.
1: Solventní po pěti letech.
0: Jsem seriózní. Ale vlastně, jestli to bylo dobře, tak dejme tomu 30 tisíc, takže poslal ti dvojku, tak to máme 15x5, takže třeba jako v tvých sto letech by to mohlo být spočítaný.
1: To ne, já teďka předpokládám, nebo takhle, já ho budu uhánět každý měsíc, a kdyby to bylo každý měsíc 2000, tak za 15 měsíců, no tak dejme tomu příští rok na podzim, že bych to mohl mít. No.
0: A je na tobě vidět, že už si tak jako zapomněl, to, že se na ně byl naštvaný, že to nevrátil, že už tam je jaká vidina.
1: Je to spíš podobný pocit, jako když si zapomenete v kapse u bundy třeba 500 a pak ji příští rok zase v zimě objevíte a máte z toho radost, jako kdyby to ty peníze vlastně nebyly nikdy vaše.
0: Je to tak, je to tak. No ale teďka vážně, to by dlužil třeba někdo nějaký peníze, Jasmin?
2: Já musím říct, že mám štěstí na lidi a že asi zatím ne, zaklepu.
0: Tyjo, tak to mě takhle dlužila jednou bývalá kamarádka, no. Taky to bylo docela dost peněz a já ty peníze chtěla zpátky. A teďka, on je totiž nejhorší, to mi asi odkýváte, pak se prosit o svoje peníze, jo? Prosím tě, už bys mohl a teďka, a fakt je to jako už trapný, jo? A mě to trapný nebylo. Tak jsem jí volal a volal a teďka najednou, že jako nedostupný účastník, tak si říkám, aha, tak si vypla telefon, no takhle, on se jí vybil, jak jsem jí furt volal, protože za chvíli přišla zpráva, volané číslo je opět dostupné, tak se mu ozvěte. Tak jsem se ozval a myslím si, že jako ten nátlak toho volání byl jako tak extrémní, že peníze přišly.
1: No, nice.
0: Peníze přišly, takže to dopadlo. Tak pokud vám někdo něco dluží, zkuste třeba tuhle taktiku.
1: Mohli bychom z toho udělat takový měsíční seriál. Zase za měsíc, až se mu připomenu, tak vás budu všechny updateovat o tom, jestli přišla další splátka.
0: Tak, a nebo mě napadlo, vy, kdo nás posloucháte, jestli vám někdo dluží, normálně napište nám jméno, příjmení, adresu, kolik to je, vyřídíme to přes éter.
1: A chceme 10%.
0: 20.
1: Dobře.
0: David Guetta, Terry Swims, Tones and I na Hit Radio Gong Gong Gong v 6.57. Hezké ráno. We will find-

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty dneska budeme platit míň. Vládou stanovená maximální cena totiž v úterý bude klesat, a to především u nafty. Litr benzínu zlevní o 39 haléřů, nejvyšší cena nafty tak klesne o korunu a 31 haléřů. Stále tak zůstane pod cenou benzínu. Spojené státy by mohly mít 51 států. Podle posledních zpráv americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by k USA připojil Venezuelu. Prozatím to je země Rodriguezová, ale včera uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí Spojených států. Trump už dříve vyjádřil svoje přesvědčení, že ho Venezuela miluje. V Česku je stále sucho, podle meteorologů výrazně nepomohly ani deště posledních dnů. Nejhorší stupeň zůstává na zhruba třetině území naší republiky. Největší rozsah půdního sucha zaznamenalo Česko začátkem minulého týdne. A teď už pojďme k nám do regionu.
16: Havárie vodovodu zavřela dočasně kanceláře odboru správních činností na radnici ve Šlapanicích na Brněnsku. Lidé si tam teď nevybaví občanské průkazy ani pasy a nemohou si vyzvednout hotové doklady. Veškerou agendu převzali úředníci v opuštěné ulici v Brně. Lidé si ale doklady mohou vyřídit.

0: Vidět také na dalších úřadech. Zataženost přeháňkami po ránu a postupně ubývání oblačnosti. Takové bude úterý v Brně a na jihu Moravy. Razantně se ochladí. Naměříme sotva 14 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Dobré ránečko.
3: Krásný ráno. Snídaní
2: šampionů. 7 hodin, 4 minuty. Je tady s námi taky samozřejmě David, je tobě hezký ránko, Dave.
4: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
3: A speciální pozdravy posíláme dneska i všem zdravotním sestřičkám, takže i mojí mamce, protože dneska je den zdravotních sester.
2: Je, tak zdravíme všechny sestřičky. Mimochodem takhle po ránu se často dějí odběry krve.
3: Je, no.
2: A já jsem byl takhle platonicky zamilovaný do sestřičky, Fakt? Která mi vždycky odebírala krev, tak nevím, jestli to slyší, ale zdravíme všechny sestřičky a jsme moc rádi, že vás máme. Hity nachystaný One Direction a Nelly Furtado. Pojďme na to.
1: Hit Radio City Brno.

0: Za malou chvíli 7:45. Ladíte úterní hitrádio. Tohle je Nelly Furtado. Dobré ráno. A mě by zajímalo, jestli už máte za sebou ten moment, kdy k jednomu stolu posadíte lidi, co vlastně spolu nemají vůbec nic společného, kromě toho, že jejich děti spolu spí. A ne seznámení rodičů. Někdo tady ve studiu to za sebou má. A to je Jasmin.
1: Ano, teďka v neděli při oslavě narozek jsme teda seznámili naše rodiče.
0: Jaký to bylo?
2: A po 5 letech, jo, až.
1: No, tak kdyby byly jako obě rodiny ze stejného města, tak je to v pohodě.
0: Kdyby byly jeho rodiče normální, tak to je to.
1: Ne, ale Kubova rodina, přítelova, bydlí kousíček od Mariánských Lázní a moje rodina je z Prahy, takže tam se to moc jako nepotkávalo, ale Kubova rodina zrovna měla cestu do Prahy, tak jsme řekli, že to takhle vymyslíme.
0: Tak se spojilo.
1: Tak se to spojilo. A bylo to super, ačkoliv jsem se bála, protože moje rodina je taková jako echt od rány.
0: Jasně.
1: Já třeba ne, ale rodina prostě jo.
0: A Kubovi rodiče jsou takový kliděsové, ne?
1: Takový až jako pohádkově hodný, jo. Mm-hmm. Takže se, ne, že by ta moje rodina nebyla hodná, ale je tam tenhle ten rozdíl, jo.
0: Jen to řekni, že na tebe byly zlý normálně, tvoji rodiče, můžeš.
1: A fakt jsem měla strach, i můj Kuba měl velký strach, ale všechno proběhlo v pohodě, jako stalo se třeba to, že teda servírka se ptala manžela mojí mamky, mýho otčíma, jestli si dá alko nebo ne alko, a on říká, prosím vás, ne alko, fuj, a pak si objednával Kubův táta, který je velký abstinent. Takže ten moment potom byl takový jako dost špatný a těchto těch věcí tam bylo víc, ale nebyl to žádný velký problém, jenom takovýhle malý jako to, jo.
0: Já jsem se do tebe, já to nezažil, jo, no. Důležitý říct, tak se do tebe jako vžívám, protože si dokážu představit, anebo spíš si nějak nedokážu představit, co se bude dít, až se setkají dvě entity, moje rodiče a přítelčiny rodiče, jo, co se jako bude dít, protože přesně pak se ti honí hlavu a teďka, a co když řekne tenhle něco špatně, a co když tenhle a tohle, a já budu úplně jak blbec.
2: Tyhle akce, promiň, jsou hodně specifický tím, že vlastně všichni účastníci jsou do značné míry nervózní, jak to dopadne. A všichni chtějí, aby to dopadlo dobře. Takže podle mě ten stres, nebo jako je částečně na místě, ale ono to nakonec stejně dopadne vždycky dobře, protože všichni chtějí, aby to dopadlo dobře.
0: Takže prostě je důležité nalejt na začátku všichni.
2: Asi tak.
1: Mám tip, měli jsme sebou moji 10letou ségru. A když tam máte sebou už nějaký dítě, tak je to pecka, protože většinou se všechno stáčí k tomu dítěti. Bohužel nemohl přijít můj brácha, který má jako v podstatě novorozeně. Takže kdyby tam byla ještě malička ta holčička, jo, úplně malička.
2: Takže
1: tak
2: rozmělnit
1: super.
2: Pozornost.
1: Přesně, ano.
0: To
1: ano.
0: Je dobrý plán, to děkuju, to se určitě hodí. No tak mě by zajímalo ještě teda, jak vypadalo setkání Davidových rodičů a rodičů tvé partnerky Evy.
2: Úplně v pohodě. Taky ze začátku nervozita, ale potom se trošku něco málo popilo a už se, to šlo úplně hladce.
0: Tak to říkám, takže víš, o čem mluvím. Tak já to mám v plánu taky, až to někdy k tomu dojde. No tak zajímá nás, vy kdo nás sladíte, kdy u vás třeba proběhlo to první setkání rodičů, jestli po měsíci, nebo vy jste se třeba potkali až na svatbě. A třeba jaký největší trapas se stal, když se teda ty rodiče, tyhle dvě entity, jak já říkám, jako setkali, jo. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777, nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou nebo zprávou na WhatsApp. Kateřina Marie Tichá, Plamen na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Robin Schulz, Fastboy. 7 hodin, 19 minut, krásné ránko. Ladíte Hit Radio a bavili jsme se o tom, že se stala velká věc. Rodiče, tady Jasmin, se potkali s rodiči jeho Kuby poprvé po kolika 5 letech.
1: Ano.
0: Velké setkání. No, dostali jsme se k tomu, jak probíhalo vaše setkání mezi vašimi rodiči a rodiči vašeho partnera, jestli tam došlo k nějakému bizárku, nebo jak to probíhalo. Přišlo od vás spousta hlasovek a spousta zpráv.
1: Marek píše, ahoj, já mám ze seznámení našich rodičů velký respekt. Dobrovolně se do toho nehrneme. Přítelkyně rodiče by se s mojí mámou přizabili. Nejspíš k tomu dojde až na svatbě.
0: To se mi líbí, že už jako, to tak jako predikuje dopředu a vlastně, že k tomu napsali, že k tomu dojde až na svatbě, jo? Tak co je lepší?
1: No právě, aby vám to neskazilo tu svatbu, pak nějaký foupáčko, že jo? Jako, no, nevím.
0: To bude mela. Taky píše Bobina, naši rodiče se komplet potkali 2 roky po svatbě, nachystala se zabíjačka a nějak to prošlo dobře bez extra komplikací. Naši jsou, jak slušně říct, švihlí. Od chlapa jsou to samý. Brali jsme se v covidu po 2,5 roku soužití, svatba byla jen ve 4 bez rodiny. Od té doby se stále udržuje velmi vřelý vztah na dálku. V závorce bydlí od sebe 30 minut jízdy, ale všem to maximálně vyhovuje.
1: Tak hlavně, že jsou spokojení. Další zpráva, dobré ránko, je to už dlouho, ale pamatovat si to budu do smrti. Před svatbou přišli manželovi rodiče k nám, tchán si ještě nesedl a hned se zeptal na plnou hubu. Tak jaký má věno, kolik přinese do rodiny? V tu chvíli jsem si říkala, mám si ho vůbec brát? Hezký den, Jarmila. No a jen tak po 30 letech jsem se pak rozvedla.
0: To je geniální. Takže tady máme hlasovku od Káti.
2: Moje rodiče se
0: znamená
2: také v 30 letech vztahu. A vlastně při tom setkání se zjistilo, že naši otcové spolu byli na stejné vojně, takže se to pak neslo krásným a přátelským duchu, ale všichni jsme se toho samozřejmě předem báli.
0: Káťa musela šeptat,
1: ale hele, přišla ještě zpráva od Zuzky, teď jsem jí rychle přečetla, hodně mě baví. Ahoj, nemám přímo vlastní trapný zážitek ze seznamování rodičů, ale můžu jeden takový prásknout na svého bratra. Měl první vážný vztah, už je to dávno, bylo mu asi 18, a my jeli na seznámení k domu rodičů jeho přítelkyně. Podotýkám, že velmi seriózní rodina. Náš táta byl tak nervózní, že se opil a hovor se stočil na téma, komu smrdí nohy. A jelikož je náš otec velmi pyšný na to, že jemu teda ne, tak ve stylu důkaz místo slibu. Zvlékl ponožky a hodil je po mamince slečny, aby se teda přesvědčila. No tato láska mému bratrovi nevydržela. Tak to je skvělý.
0: To je dobrý.
1: Jako hnus, ale dobrý.
0: To je dobrý, to je skvělý, to je paráda. Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Ahoj, tady Tomáš. Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex-ženou, tak oni by dali přízemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hecheche, chachacha, noční, no.
0: Noční.
3: A potom v kránu jsem začal tamto jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci.
0: Yes.
3: Tady se tak zděsil, že začal po mně střílet. Jo, takže naštěstí jsem zdrhl, druhý den jsme tam přišli se jako představit i s rodičima. Takže ten to potom přešel jako tak v klidu mlčením, ale pak mi to nechal sežrat.
1: Ježiště,
3: tak zatím, čau.
1: Tome, děkujeme za hlasovku, děkujeme i za všechny zprávy, tohle je boží, takovýhle historky.
0: Nejlepší seznámení. No tak jestli vás něco v brzké době čeká, tak teď už, myslím si, můžeme říct, tak nějak trochu tušíte, na co se připravit. Hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Matrace za hubičku CZ.
6: Co?
5: Matrace za hubičku CZ.
6: Cože?
7: Matrace za hubičku CZ.
8: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
9: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
8: No jako já!
9: Oční klinika Oftal.
8: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
6: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kdež tam Gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Lázeňský dům Perla, spa resort Lednice a obec Lednice vás zvou na májovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. května v prostorách Lázeňské kolonády od 12 hodin. Čeká vás bohatý kulturní program, den otevřených dveří Lázeňského domu Perla, prohlídka prostor i názorné ukázky procedur. Těšíme se na vás 16. května ve 12 hodin. Vstup zdarma. www.lednicelázně.cz
12: Zveme všechny na 17. ročník závodu horských kol Memoriál Ivo Metka v Tišnově. V neděli 17. května od 12 hodin u cyklostezky směrem na Železné. Závody pro děti i dospělé. Mistr světa v bike trialu Vašek Kolář. Cyklokuriozity, street dance, parkourová show a workshop se skupinou SH Academy. Více na mim.tišnov.cz.
13: Datart pořádá Maxi Výprodej.
14: Cože? Maxi Výprodej?
13: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Tweet, tweet.
16: Ferobet slaví 35 betonových

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
3: Partners Banka.
2: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Pivotéka Betelné škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelné škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelné škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Brněnsku mezi Ivančicemi a Moravskými Bránicemi dejte pozor na kamení na silnici, raději tam nedivočte. A pozor na odstavené auto na dálnici D2 na 16. kilometru ve směru na Brno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Linkin Park v 7.31. Tohle je úterní Hit Radio a snídaně šampionů a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Ani opice na Gibraltaru nejí zdravě, tamní makakové jsou proslulí svou drzostí a mlsností, často se jim proto stává, že jim po ukradení nezdravého jídla není dobře. Na sklidnění žaludku a doplnění chybějících bakterií a minerálů proto jedí hlínu. A teď jedna gratulace do Spojených států. V Texasu se narodila jednovaječná čtyřčata. Holčičky, které byly počaty přirozeně bez lékařských zásahů, dostaly jména začínající písmenem A. Amora, Analia, Aria a Azura. Jeden z nejikoničtějších filmů historie slaví kulaté narozeniny. Od premiéry Top Gunu uběhlo už 40 let, samozřejmě toho prvního dílu. Stal se jedním z největších hitů 80. let a s Toma Cruise udělala světovou hvězdu.
3: To jo, Tom je dobrý.
0: 40 let, jo.
2: Já jsem si schválně zadal na internetu 10 největších zajímavostí o filmu Top Gun a minimálně ta první mě přijde opravdu hodně zajímavá. Věřte, že námořnictvo USA po premiéře filmu v roce 1986 vzrostl zájem o vstup do amerického námořnictva o 10%.
3: Takový nábor to byl.
0: Takový nábor, tak vlastně si říkám, že bychom mohli vyřešit nedostatek policistů, hasičů, zdravotních sester, doktorů v České republice, že by se mohl natočit film a mohlo by se to jmenovat třeba, nevím, IZS. Třeba. Pojďme soutěžit. Dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 2026. O to hrajete celý tento týden v rychlé pětce. Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shawn Mendes. Tohle je Hit Radio 7.35 a tohle bude Rychlá pětka. Celý tento týden rozdáváme dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného. Rychlá pětka.
1: Show Marka Ztraceného na Letenské pláni přichází na ní vlastně po vyprodaných dnech. Má to být obrovská audiovizuální show, my jsme ho tady měli na rozhovoru nedávno. Kousíček nám ukázal to, jak by to mohlo vypadat, a teda máte se na co těšit, to jo.
0: No máme se na co těšit, my tam u toho budeme totiž s vámi, no a kdo tam vyrazí dost pravděpodobně zadarmo, bude Eliška. Eliško, hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, ty jsi napsala, že bys chtěla vyhrát lístky pro svoji maminku, že Marka Ztraceného poslouchá každý den a že by ráda šla na ten koncert, tak byste vyrazili spolu nebo bys to věnovala mamince, ať někoho pozve třeba?
2: Ne, ona měla v plánu, že půjde s tátou.
0: Aha, Takže ty soutěžíš vlastně pro rodiče, tak to je parádní. No tak Eliško, pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaké barvy má logo sociální sítě Facebook?
2: Modrou a bílou.
0: Přesně, bez váhání.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Eliško, budeš vědět, jak se jmenuje současný prezident České republiky?
2: Petr Pavel.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik hodin má jeden den?
2: 24.
0: Já nestíhám mačkat ani ten odpočet tady. Tak Eliško, další otázka.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje mládě od prasete?
2: Celé.
0: A poslední, 5. otázka.
1: Jaké je hlavní město Polska? Budeš vědět?
2: Varšava.
0: Ty jsi neuvěřitelná! Neuvěřitelná, Eliško. Vyhráváš 2 lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni pro tvé rodiče.
2: Děkuju.
1: Moc gratulujeme, snad budou mít rodiče taky radost.
2: Jo, táta je tady
0: se mnou
2: v autě.
0: Má, tak ahoj tati, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Máš skvělou dceru, táto. Tak ještě mi, Eliško, řekni, prosím, chceš něco zahrát, když už teda si nevyhrála nic, ale vyhrál jsi lístky pro rodiče. Nějakou písničku, něco, co hrajeme?
2: Mně je to jedno, třeba něco od Kabátu.
0: Fakt jo? Takhle jako
1: jo, po ránu to jako rozjedem.
0: Ostra, jo. No tak počkej.
1: Hele, co by ne?
0: Už to tam ladím, hele, tak Kabát, tak třeba zkusíme Malou dámu nebo Burlaky, nebo co máš ráda?
2: Burlaky,
0: hele, letí to tam. No tak jo, lístky posíláme, Baru, měj se krásně, užijte si den a užijte si hlavně koncert, ahoj.
2: Děkujem.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
0: A teď taky Kabáti, Burlaci, hezké ráno.

0: se vlastně líbilo, teďka mi došlo, že Eliška vyhrála pro své rodiče lístky na Marka Ztraceného. Když jsme se ptali, co by si chtěla nechat zahrát, tak tam střelí kabáty.
1: Táta půjde na Marka.
0: Přesně.
1: A ona tady jede budlaky.
0: Za doprovodu kabátu. 7.42, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Já jsem s vámi chtěl probrat jednu věc, nevím, jestli jste si toho všimli, ale to, že mladá generace, Gen Z vlastně, bychom mohli říct, a vlastně tak trochu mileniálové, se už v práci jako nezdraví, že zmizelo úplně takové to tradiční ahoj v práci.
1: Já myslím, že vůbec nechodí do práce teda, tak chodí, ale nezdraví.
0: Takhle, když už jako někdo z nich přijde, tak jako nezdraví. Jo, že už vlastně nezdravím nahlas, že už to je jenom takový, že jako kývnou nebo jako zvednou obočí, jako
2: jasně.
0: No, a pozdravil jsem tě teďka.
2: Já musím říct, že s tím tu zkušenost mám, ale naopak teda se staršíma lidma, i klidně v téhle budově, jo, že opravdu mě to vždycky tak jako popíchne, vytočí, nic neřeknu, jo, ale prostě když někoho pozdravím a ten člověk a zpravidla právě starší než já mi neodpoví, tak mi to teda hodně vadí.
0: Se líbí, jak si vlastně vyřizuješ účty přes éter, protože víme, že na recepci hraje Hit Radio.
2: Ne, tam na recepci u nás tam jsou dobrý.
1: Tak, říkala, tak, že ne teďka.
2: Ne, tak máme víc recepcí tady.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Matrace za hubičku CZ.
5: Co?
4: Matrace za hubičku CZ.
5: Cože?
6: Matrace za hubičku CZ.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
11: Moje ruka!
12: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
13: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
14: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
15: Jum. Radost, která se rozpouští. Jum. Od farmáře v Brně. Jum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.yum.cz.
16: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
17: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus,
18: když se to

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: 59. ročník, 10 států, jeden velodrom. Zažij legendární velkou cenu Zemako 500 plus jedno kolo na brněnském velodromu. Od 12. do 14. května světové elity. Součástí akce jsou závody UCI Class 1. Buď u toho, více na favoritbrno.cz.
6: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D2 na 16. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na porouchané auto na krajnici. A mezi Ivančicemi a Moravskými Bránicemi je na silnici Kamení, tak i tam opatrně.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Shabuzi, Bar Song v 7.53. Krásné ráno.
1: Jak už jsme tady dneska trošičku naťukli, v Texasu se stal zázrak a narodili se tam jednovaječný čtyřčata, jo, čtyři úplně identický holčičky, ale oni mají všichni jméno od A, i rodiče mají jméno od A, ale ty čtyři novorozeňata se jmenujou Amora, Aria, Azura
2: a Analia.
1: To jakože bej ta čtvrtá holčička, to je fakt za trest. Proč to dělají ty rodiče?
0: Nevím, no, tak asi jako už došly holčičí jména na A, tak tam prostě museli střelit tohle. Nicméně jako čtyři stejný dcery, jo.
1: Jako mohla to být Any, ale je to prostě Análie.
0: Je to Análie prostě, no.
1: To je pecka.
0: Jako, jinak je to takový kontrol C, kontrol V v reálném životě. Představ si, že bych tady byl já čtyřikrát.
1: No, ježiš, to si nechci představovat moc.
0: Já taky popravdě ani ne. I když, jak vždycky říkáme, když jako potkáš někoho, kdo nestíhá, říkáte, já jsem musel prostě rozčtvrtit, abych jako všechno stíhal, ty musel být čtyřikrát na tom světě, no, vidíš,
1: no,
0: ty tady jsou čtyřikrát. No.
1: Jde to.
0: Ty jo, ale jako představ si tu logistiku, jo. Čtyřikrát plínky, čtyřikrát krmení, čtyři prostě brečení najednou, nebo vlastně ani ne najednou, jedno brečí, přestane, brečí no, druhý ještě. A takhle to jede furt dokola. Takže se mají na co těšit,
1: a
0: no.
1: A pak v pubertě třeba, že jo. Čtyři holky v pubertě pod jednou střechou, to budou mít teda hodně záživný rodiče.
0: No, to se má taťka na co těšit. To bude moc prýma.
3: To nemohlídáš. Já jsem jenom hledal schválně, jaká je pravděpodobnost, že budete mít čtyřčata, tak myslíte, že je to 1:700 000 porodů, takže na každých 700 tisíc porodů jedna čtyřčata.
0: Takže teďka vyhrál bingo, i s Analkou. Dáme ano, David, 7.55, hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
5: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pojišťovny mají napilno, lidé po celé republice hlásí škody po včerejších bouřkách, a to především na Moravě. Lokálně tam napadlo i 40 mm srážek a nechyběly kroupy. Nejčastěji byly potom hlášeny vytopené sklepy a další objekty. Když na setkání s Vladimírem Putinem, tak jedině bez hodinek. Paranoja ruského prezidenta podle zahraničních médií vrcholí. Už dříve byly zakázány v jeho přítomnosti telefony a jiná technologická zařízení. Nyní se přidaly hodinky, a to digitální i mechanické. Výjimku mají jen lidé, kteří mají ruskému prezidentovi nejblíž. Už žádné kukly a pyrotechnika. Slavia podle předsedy Tvrdíka podnikne rázné kroky proti neurvalým fanouškům, a to v reakci na události sobotního derby. V budoucnu by mohly být u turniketů kontrolovány občanské průkazy. Klub navíc navzdory možným pokutám spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů, který zatím nemá oporu v legislativě. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Drony odhalily přestupky jihomoravských řidičů. Nejčastěji šlo o jízdu na červenou nebo zákaz předjíždění. Například na Kyvadlovém úseku u Tvarožné na Brněnsku zaznamenali skoro 20 šoférů, kteří nereagovali na stopku signalizovanou semaforem. Za zmíněné přestupky hrozí řidičům pokuta až 5,5 tisíce korun a 6 trestných bodů. V Brně a na jihu Moravy nás dneska čeká zataženost přeháňkami po ránu a postupně ubývání oblačnosti. Ochladí se, teploměr ukáže sotva 14 stupňů. Celzia, z Brna Jitka Valášková.
7: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen... Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Hezké úterní ráno.
14: Ahoj, ahoj, ahoj.
15: Snídaně šampionů.
13: Já jsem si všiml, že pokaždý, když řeknu spojení hezké ráno, hezké úterní ráno, tak ty řekneš ahoj, ahoj.
14: No a víš proč? Protože ty řekneš i ráno a i ten den, a co já se budu opakovat, tak já ahojuju tady.
13: No jasně, tak ahoj. No. A ahoj i tobě, co řekne David na to?
16: Čau.
13: Čau.
14: Čau, čau. Čau.
13: Tak říkáme i ahoj, krásné ráno vám všem, samozřejmě, kdo nás ladíte, to nám dělá radost. Pharrell Williams, Happy, to by vás mohlo pobavit, no teď jo. Chvíli po osmé, tak pojďme na to.
7: Hit Radio City Brno.

0: se ještě 4 minuty zpátky mračili, tak teď už je nálada 100% úplně jinde. Skvělej Pharrell Williams a jeden z nejpozitivnějších songů vůbec, Happy. Hit Radio 8.07. Dobré ránko, no a dneska slaví sestřičky.
1: Ano, už jsme říkali, že dneska je den zdravotních sester a děkovali jsme jim tady, protože doktor vás sice operuje, ale sestra se o vás stará.
0: No to je ten důvod, proč se k tomu vracíme, protože si myslím, že si to zaslouží speciální samostatný vstup, protože za mě jsou sestřičky bytosti, které mají v popisu práce takovou jako, jak to říct, neviditelnou psychologii. Nemají to za prvý jednoduchý a za druhý jsou vlastně pořád tam, kde je potřeba. Takový strážní anděle.
1: Nejenom teda neviditelnou psychologii, ale jak jsem říkala, tak moje mamka je zdravotní sestřička a vlastně vím, že ta práce je fakt těžká a děláš kolikrát věci, které jako... No vyžereš si to nejhorší, jo?
0: Takže ty máš doma sestřičku, zdravotní mamku. Já mám taky sestřičku, zdravotní doma. Ty máš někoho, Davide? Z lékařství doma?
2: Já mám jenom vzpomínky na zdravotní sestry v nemocnici na Slovensku. Jenom, že se teda úžasně starali, ale taky úžasně vypadali.
1: No jasně, tak Slovensko, no slovenský tak holky, jasně, to víme.
0: Tak sestřičky vypadají dobře, no proto říkám, že mám doma jednu. Tak by nás zajímalo, jestli byste třeba chtěli něco nějaké sestřičce vzkázat, vyřídit takhle přes éter. Pojďte do toho. 777-937-777, můžete přes WhatsApp jako hlasovku nebo zprávu. A my tady jednu sestřičku s krmárou máme pro vás. Tohle jsou Eláni, hezké ráno!

0: sestřičkám, které mají dnes svůj den. Alex Warren, Ordinary na Hitrádiu v 8.20. No a za malou chvíli třeba něco k vám do auta. Kdo nás ladíte na cestách po republice, ať už se vracíte z práce, nebo jedete do práce, anebo jedete třeba na nějaký výlet, máte dneska volno. Bude Sia, Gimme Love, no a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, co vás kde na těch cestách drží. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
5: se to má podařit. Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu.

0: dobu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Poběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City, bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D2 na 16. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na porouchané osobní auto na krajnici. A více než 10 minut se zdržíte v koloně u Lipůvky na tahu od Svitav na Brno.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Disturbed, Sound of Silence, 8.31 na Hitrádiu, hezké ráno.
1: Ranní update
0: s Davidem.
2: Ledoví muži dorazili do Česka a podle předpovědi se zdrží minimálně celý týden. Studený oceánský vzduch srazil teploty na úroveň, na kterou jsme zvyklí ze začátku jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Skutečná láska si zaslouží chránit každý den, to je hlavní motiv nové písničky od skupiny Elan. Novinka Večně milovaná je věnována ženám, matkám, dcerám a všem, kteří stále věří v zázrak opravdové lásky. 15 milionů dolarů, to je částka, kterou chce Duatung. Technologický gigant totiž bez dovolení použil její fotku k propagaci své televize.
0: A to je divný. To stáhli z internetu normálně, ne? Nebo?
2: No, divný je hlavně ta částka. Já si říkám, vemte si, kdyby se vám nebo komukoliv z našich posluchačů stalo něco podobného, že by třeba právě Samsung otisknul jejich fotku třeba na krabici s televizí.
0: Mm-hmm. Nebo kdybychom byli třeba na krabici od Bolt nebo od Mlíka.
2: Od čehokoliv. Tak co tě vede k tomu říct si 15 milionů dolarů?
0: Nebo co

0: tě vede k tomu říct si jakoukoliv část.
1: Já bych byl rád, že jsem na té krabici.
0: Že mami.
1: Mami, hele, úspěch, jsem na krabici.
0: Ona si řekne 15 milionů dolarů.
1: A ona už taky neví, co by si řekla. Hele, písničky dělá dobrý, ale je trošku nafrněná, si myslím. Robbie Williams, Old Before I Die. 8.33, Hit Radio, přejeme vám fantastické ráno.

0: 3:45. Ladíte Hit Radio, za to moc díky, tohle je Pink, s vámi Michal, Jasmin a David, krásné ráno.
1: Vsadím boty, že mezi váma, kdo nás teďka posloucháte, jsou i nějaký třeba kamionáci. A už je to oficiální. Nejlepší parťák nejenom do kamionů, už nejsou AC/DC.
0: Ale
1: Taylor Swift. Novej výzkum o řízení potvrdil, že songy od Taylor Swift normálně pomáhají řidičům líp se soustředit na cestu.
0: Já se tady tak jenom hezky usmívám, protože...
1: Ty miluješ, my to víme.
0: Já, ale to tak jako přišlo s věkem, podle jak prostě stárnout. Já to měl dřív, že mě tak jako nezajímala, ale pak to přišlo, jo, a přesně, máš tady Antihero, nebo máš tady třeba... Shake it off. Teďka hlavně The Fate of Ophelia. A já, až teda poslouchám jako úplně jinou hudbu, fakt jako já mám rád jako house a techno, jakože čistý, tak prostě Taylor, já prostě nevím, no.
1: Jako opravdu, když nám tady hraje Taylor Swift, tak kdybychom tady měli kameru a mohli bychom vám to nějak posílat do těch aut a prací a domácností, protože Michal, ten si to tady jede neskutečně.
0: Prostě to funguje, takže chlapi, jak bylo řečeno, vy tvrdáci, alfa samci, kamionáci, slyšeli jste to, jo? Žádný AC/DC, žádný Abraxas a žádný takovýhle tvrdí věci. Taylor Swift je to, co vám za volantem zlepší náladu. Terapie začíná právě teď. Shake it off. 8:40 na Hit Radio. Dobré ránko.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Špičáku, ty nějak záříš.
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
4: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
7: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
9: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
8: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
9: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
8: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
10: Jo, ještě beton.
11: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
12: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
20: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Snídaně šampionů na Hit Rádiu 8.52. Michal, Jasmina, David, s vámi přejeme hezké ránko, lidi.
1: Kdo máte děti, tak teďka žhavte svý telefony a počítače. Protože už se určitě někdy stalo, že vám vaše dítě poslalo nějakou divnou SMSku nebo roztomilou nebo šílenou a vy, když nám ji pošlete, tak můžete něco vyhrát.
0: No, poslat nám ji můžete na web Hitradia, hitradio.cz a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro úplně celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je týdenní obrovská velká výhra, kterou každý týden jeden z vás získá, ale mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru Surikarty. Takže nám napište na web Hitradia nějakou tu šílenou SMSku, kterou vám vaše děťátko poslalo a můžete to vyhrát.
0: No a tu další denní výhru, karetní hru Surikarty, vyhrál Pavel, který samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. A Pavlovi napsalo jeho dítě tohle. Ahoj tati, jak jsi mi pomáhal s úkolem, tak dnes mi to ve škole pochválili, že ještě větší hloupost nikdy neviděli.
1: To potěší, no.
0: Tak myslím si, že tady už se úkoly od té doby dělaly jenom s mamkou. Takže Pája vyhrává karetní hru Surikarty. No a kdyby vás zajímalo, co teda všechno můžete vyhrát a jak se do soutěže zapojit, stavte se na webu hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Za 3 minuty 9 hladíte Hit Radio, snídaně šampionů, a ta úterní je u konce. My jsme se dozvěděli a před pár minutama takovou docela zásadní věc, že Taylor Swift působí jako kladivo na stres u všech řidičů, hlavně teda songy Antihero a Shake It Off. A přišla nám od vás naprosto geniální hlasovka, kterou musíme ještě, než se rozloučíme, pustit.
1: Ahojky Jasmín a Michale, vy jste moje oblíbená dvojka, prostě jste skvělí a musím říct, že já jsem řidička dodávky a občas by bylo zajímavý vidět i video, co my děláme za těmi volanty, když hrajete zrovna Taylor Swift.
2: To je hezký.
0: To je hezký. To
2: tak je
0: hezký.
2: Vidět, že na Taylor prostě paříme všichni. My tady ve studiu, vy tam v autě, doma, všude, a to je fajn.
0: A i když se za to třeba stydíte, tak nebojte. Normálně vypuste to ven a řekněte to nahlas, že Taylor Swift je vaše oblíbená. Tak dalo by se říct, že po nás potopa, ale v podobě záplavy dalších parádních songů po deváté, které vám rozhodně zlepší úterní dopoledne.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, štěte nám návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Mějte se krásně.
2: Slyšíme se zítra od 6 do 9, tak ahoj.
0: Zvládněte úterý, čau, čau, čau.
4: Za minutku a půl odbije 9. hodina raní a od mikrofonu Hit Radia City Brnová ze zdraví Ondra Blaho nabízíme ten nejlepší dopravní servis a rovnou začneme na křižovatce ulic Poříčí a Vídeňská. Tady nefungují semafory a řízená doprava je policií, tak s tím počítejte. Je to malinkato komplikovanější a delší než jindy, ale nic, co by se nedalo zvládnout. Další problémy jsou v Třebíči v ulici Janáčkovo Stromořadí, tady bourala dvě osobní auta. Břeclav, ulice Jana Palacha, tady zasahují záchranné složky Ústřetu dvou osobních aut, zdržení je nárazové. No a připomínám ještě D1, dvoustý 12. kilometr ve směru od Vyškova na Brno. Tady blokuje levý jízdní pruh porouchané osobní auto a tvoří se tady kolona, tak buďte opatrní a vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Matracezahubičku.cz.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
7: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
8: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
3: On air.
9: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
10: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Ve vyšších poluhách v Česku dnes může napadnout sníh, hlavně v Krušných horách. Objeví se především odpoledne a večer a mohl by se udržet přes noc. V noci na zítřek pak může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví přízemní mrazíky. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně představila novou příručku. Je určená pro pacienty a věnuje se umělé inteligenci. O co se v ní odborníci snaží, řekne lékař David Zogala.
11: Trochu poradit těm pacientům, pomoci se zorientovat v problematice, která je teď takový nový fenomén. Pacienti konzultují svůj zdravotní stav a hledají zdravotní rady v těch běžně dostupných tzv. Velkých jazykových modelech, jako je například ChatGPT, Claude nebo Gemini. A snažíme se jim především dát nějaké vodítko, jak postupovat, aby postupovali bezpečně, aby se neohrozili.
10: Příručku najdete na webu České asociace umělé inteligence. Ve vídeňské městské hale se dnes odehraje první semifinále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Český reprezentant Daniel Žižka z písní Crossroads vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace má dnes vynést verdikt nad Slavií. Sobotní duel v Edenu se Spartou byl předčasně ukončen kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a na peře. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta.
4: Aktuální teploty v Brně a na celé jižní Moravě se pohybují okolo 9 stupňů Celsia. Odpolední maxima půjdou maximálně na 12. Ale co je důležité, tři zmrzlé nejspíš zahrádky a stromy bez problému zvládnou, protože by se v noci měly teploty pohybovat maximálně okolo 4 stupňů Celsia. Níž to rozhodně nepůjde.

Krásné úterní dopoledne úplně všem, kteří ladí Hit Radio City Brno. I 12. května, tedy v den, kdy slavíme Mezinárodní den zdraví rostlin. A tak se ta úvodní pozitivní zpráva dnešního dopoledne bude týkat péče o trávu v Žabinách. Tam jdou přírodě skutečně naproti tím, že se o péči, o trávu starají dvě ovečky. Městská část spustila pilotní projekt ekologického spásání trávy. Do oploceného prostoru v Královopolské ulici totiž včera umístili dvě roční ovečky, které mají přirozeně posekat vybranou plochu. Po spasení trávy je radnice zase přesune na další místo. Vedení městské části prosí lidi, aby zvířata nekrmili, abychom nebyli hluční a kolem výběhu jsme nevodili psy na vodítku. Ale fotit a obdivovat tento krok městské části je samozřejmě dovoleno. On je

0: Dnešek jsme na Hitrádiu City Brno začali jak jinak než pozitivně. Nejen skvělou muzikou, tak jako v případě Timbalanda a Katy Perry před několika sekundami, ale i zprávou o dvou ovečkách pasoucích se v Královopolské ulici v Žabinách, což je za mě skvělý krok této městské části, ale nezapomeňte, že pokud chcete změnit k lepšímu i tu svoji městskou část, tak pořád máte možnost a víc vám řeknu za chvilku.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
2: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální tip pro vaše

0: čeli a grilování může začít. Bauhaus, když
1: se to má podařit. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
7: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
6: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
7: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
6: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: 59. ročník, 10 států, 1 velodrom. Zažij legendární velkou cenu Zemako 500 plus 1 kolo na brněnském velodromu. Od 12. do 14. května ožije Brno soubojem světové elity. Součástí akce jsou závody UCI Class 1. Buď u toho. Více na favoritbrno.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Úterý 12. května, 9.34, na Hit Radio City Brno doznívá Shakira a za chvíli budou hrát činasky. Já věřím, že když se podíváte okolo sebe, a teď nemyslím vaše pracovní prostředí, ale okolí vašeho bydliště, tak ať už bydlíte na Oltecu, v Kéniku, anebo v jakékoliv jiné brněnské městské části, určitě se najde místo, které by potřebovalo zkrášlit. A nebo pokud máte nápad na vybudování něčeho úplně nového, protože věřím, že nad tím přemýšlíme úplně všichni, když jdeme do práce i z práce. No a pokud skutečně chceme, aby nezůstalo jenom u toho nápadu, ale došlo i na realizaci, je potřeba se ozvat a svůj nápad přihlásit do participativního rozpočtu Dáme na vás. Své projekty můžete přihlásit, ale zároveň se inspirovat těmi hotovými na paro.damenavas.cz. Mrkněte se, jak se daří třeba výukové zahradě v Líšni, cyklostezce v Řečkovicích, pump tracku v Bystrci, ekoparku v Žabinách nebo chodníků z Antroposu a nezapomeňte, a proto o tom taky mluvím, že své nápady můžete přihlásit do 15. května. No, pak už se spustí veřejné hlasování a třeba když budete mít nejvíce hlasů, tak ty dvě lavičky anebo hřiště, které vám chybí před barákem, Brno skutečně pořídí. Tak vám držím palce.

0: Já jsem toho názoru, že úterní dopoledne na Hit Radio City Brno si zaslouží i tyto smutnější, tklivější, melancholičtější písně. Tak jako tomu bylo v případě Shane Ward, No Promises, 4 minutky před 10:15, ale taky by se to s těmi tklivými písničkami nemuselo přehánět. A proto vám už za malou chvíli nabídnu George Ezru, Víkenda. Zavzpomínáme také na členku neúplně chválně proslulého klubu 27, tedy Amy Winehouse. A nebude chybět ani Rose a Bruno Mars.
1: Když potřebujete brýle, tak
2: Pop Optik.
1: Když kontaktní čočky, tak
2: Pop Optik.
1: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
2: Pop Optik.
1: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
2: Pop Optik.
1: Zeiss Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
3: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
4: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
9: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
13: Gap. Individual style for every generation.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
16: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
16: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
16: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
16: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
16: No normálně v Georgii.
17: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
18: Od výkopu až po klíč. Co to je?
19: To je Stalpe.
18: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
20: Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Za minutku a čtvrt odbije 10. hodina dopolední. Hit Radio City Brno pro vás má nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, tak se pojďme podívat, jak to aktuálně jezdí. Začneme D2, protože tady na 0,5 kilometru ve směru z Bratislavy na Brno se v koloně srazil autobus s karavanem. Vozidlo stojí po nehodě u Krajnice, takže tam vás to určitě zdrží. Na příjezdu do Brna ve směru od Pohořelic ve Vídeňské u nájezdu na D1 bourala dvě osobní auta. Zatím se kolona netvoří, ale buďte tady rozhodně opatrní. Na výjezdu z Modřic ve směru na Želešice tady bourala dvě nákladní auta, připravte se na zdržení v koloně. No a připomínám ještě aktuální dopravní nehodu v Břeclavi, ulice Jana Palacha, tady se stále vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobáků a zdržení je nárazové. Vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
9: Partners Banka.
8: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
1: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě. Budou řešit aktuální zahraničně politické otázky. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání. Součástí summitu takzvaného slavkovského formátu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Na Tenerife včera večer skončila evakuace cestujících a části posádky z lodě, kterou zasáhl hantavirus. Od neděle plavidlo opustilo přes 120 lidí z 23 zemí. Samotná loď směřuje do nizozemského Rotterdamu. Na její palubě zůstali lidé nezbytní pro její obsluhu. Čeští hokejisté dnes odlétají na mistrovství světa. Na letišti se sejdou po 11. hodině a do Švýcarska odletí kolem 1. odpoledne. Kdy dorazí do dějiště šampionátu, přiblíží mluvčí Červík.
2: Okolo 2. hodiny je plánován přílet ve dnu. Potom v podstatě se ubytujeme. Drobný odpočinek tam bude. Je tam v podstatě nějaký oběd naplánovaný. Hráči se najedí, vytráví a potom budou hnedkom na let.
1: Tam je čeká první ostrý trénink.
3: Počasí na jižní Moravě a nejen v samotném Brně je stále stejné. Máme oblačno, teploty v tuto chvíli okolo 10 stupňů Celsia, maxima půjdou jenom o 2 stupně výš. V noci na zítřek teploty kolem 4 stupňů a od středy dál by mělo být zase kolem 15. Je, ale jak se tak dívám na víkend, tak ten by měl být uplakaný a s teplotami nízkými okolo 11-12 stupňů. No, nebojte se, já mám v průběhu dnešního vysílání Hit Radio City Brno poradím, kam vyrazit i v případě škaredého počasí.
0: Hit Radio City Brno.
3: Teď už ale necháme mluvit muziku Lost Frequencies, Imagine Dragons nebo Celeste Buckingham na začátek 10. dopolední.

Jak nám tady doznívál Run, Run, Run od Celeste Buckingham, tak jsem si vzpomněl na minulý týden, kdy jsme v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno mluvili o Reset Run Clubu, což jsou kluci, kteří dávají dohromady komunitu běžců, a to nejenom těch profesionálních, ale i nás hobíků věčně začínajících. A já jsem si uvědomil, že vlastně často mluvíme, nebo každoročně mluvíme o běžeckém závodu kolem toho nejkrásnějšího vodního plácku, který znám, tedy kolem Brněnské přehrady. Určitě tento závod znáte jako Vokolo Príglu. Samozřejmě letos nás to čeká taky, ale zároveň vám chci říct o termínové listině takzvaného Tri Expert Cupu 2026. To je totiž termínová listina 15 běžeckých závodů, které jsou už od zítřka, od 13. května až do 23. 9. A běží se v osvědčených lokalitách Obřany, Palackého vrch, Líšeň, Popůvky, ale taky na nových místech, které se vám zalíbily, ať už je to zamilovaný Hájek v Řečkovicích, Běh v Zoo Brno nebo na Medláneckém letišti. A já věřím, že si v tom najde zalíbení skutečně každý, nejenom ten, který si denně zaběhne 30 kiláků, ale i ti, tedy mezi které se řadím i já, kteří věčně začínají a jsou rádi, že zdolají třeba takový 3 kilometry bez zastavení. Tak já vám asi doporučím, abyste se podívali na www.3expertcup.cz/termínovka. Nám se totiž můžete zapojit a vyhrát taky krásné ceny. Takže věřím, že tohle je třeba něco, co využijete právě v těchto dnech, kdy není úplně pařák a běží se docela dobře.

0: Jesse J, B.O.B. Price Tag. 5 minut před 10:30. V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. Já nevím, jestli se ohledně oběda rozhodujete podle ceny, tedy podle prizu, ale myslím si, že je potřeba vybírat hlavně podle kvality jídla, podle využívaných surovin a podle toho si asi volíte svoje oblíbené restaurace. Můžu vám říct, že restaurace, do které vás v rámci soutěže Nevaříme, posloucháme, posíláme v měsíci květnu, je nádherná, je skvělá, má dokonalou obsluhu, no a to meníčko, ať už týdenní, anebo na dnešek, je taky vymazlený. Ostatně už za malou chvíli vás tam pozvu a věřím, že budu moci jednomu nebo jedné z vás udělat dneska i radost 500 korunovou poukázkou, ale víte moc dobře, co musí zaznít jako první. Nevaříme, posloucháme, přesto nejede vlak.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz. Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
7: Špičáku, ty nějak záříš?
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
7: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Jum, radost, která se rozpouští. Jum, od farmáře v Brně. Jum, poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum, prostě zmrzlina s příběhem. www.ymm.cz.
11: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Poběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
2: Vážení posluchači, 15. a 16. května ožije Horní náměstí oblíbenými dny partnerských měst. Čekají vás tradiční speciality, víno, hudba, tanec i kultura z různých koutů Evropy. V pátek 15. května bych vás taky rád pozval na Znojemskou muzejní noc v Minorickém klášteře na Znojemském hradě a na Alšovce. Ta nabídne jedinečnou večerní atmosféru a netradiční zážitky pro malé i velké. Kompletní program najdete na muzeum.znojmo.cz. Přijďte si užít Znojmo plné kultury a zážitků. Zdraví vás František Koudela, starosta města Znojma.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: posloucháme.
1: Další den, další dopoledne a další šance vyhrát 500 korunovou poukázku do restaurace Charlie's Park v Technologickém parku. Dívám se na jejich stránky a pokud jste v okolí, tak si můžete dneska z meníčka vybrat ať už vepřovou krkovici na grilu s omáčkou demiglas a pečenýma bramborama, anebo kuřecí prsa v bramboráku. Co vyberete, to samozřejmě necháme na vás. Já mám chuť na obé. Ostatně, jako vždycky. Co by vybrala Petra? Protože v pátek jsme zakončili Mirkem, který nevyhrál. Tento týden jsme odstartovali Filipem, který schrábnul hned 2 500-korunové poukázky. Tak, abych byl genderově vyrovnaný, volám právě jí. Ale co by si vybrala, to nám musí říct sama. Tedy pokud nám zvedne telefon a řekne nevaříme, posloucháme, abych jí tu 500 do Charlie's Parku mohl dát. Petra je recepční. Tak předpokládám, že bere firmní telefon, ale snad má u sebe i ten svůj. Máme 10:30, no něco málo po. Předpokládám, že hosté ještě vyspávají. A nebo ne, mají checkout, takže už za malou chvíli se budu muset z hotelu pakovat. Slyšíte sami, dneska to asi neklapne. Petra nám telefon nezvedla a to znamená jediné, že ve středu 13. května bude mít jeden z vás šanci vyhrát hned 2 5-kila do Charlie's Parku. A myslím si, že s 1000 pozvat na polední meníčko třeba pár kolegů z práce, byste si ve firmě mohli rozhodně zvýšit kredit. Tak vám zítra budu držet palce.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.
2: Co to tu voní? Burger, poke nebo svíčková? Charlie's Park. Nová chuť v Technoparku Královo pole. Stav se na oběd. charliespark.cz. A dedication to all the refugees worldwide.

0: Dopolední vysílání Hit Radio City Brno doznívají Ella Henderson na Rudimental. A už za malou chvíli na ně naváže Macklemore, Ryan Lewis a Ray Dalton a taky něco málo z českých Luhů a Hájů, tedy kapela Divoký Bill. A protože už vás pomalinku, ale jistě, začínáme zvát na letní festivaly, třeba včera už jsme mluvili o hudbě na Vinicích, tak když už jsem zmínil Biláče, tak byste měli vědět, že letos plánují jenom 8 velkých koncertů, 8 divokých 2026. A máme štěstí, že je uvidíme taky u nás, konkrétně v Boskovicích. A to 4. září. Ty vstupenky mizí docela rychle, takže pokud byste tento velkolepý mejdan chtěli zažít na vlastní kůži, tak se podívejte na divokejbil.cz. No a tam se o tomto boskovickém koncertu v rámci jejich letošní tour dozvíte víc. Hit Radio.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou...
3: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No jako já!
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
5: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Brno 30.5.
6: Nová zbrojovka.
5: Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry.
6: Vstup 18.00.
5: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
7: Pivotéka Betel než kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel než kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel než kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
8: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
9: Chcete zažít letní pohled?

0: Pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami, přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
1: se to má podařit. Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
2: Zveme všechny na 17. ročník závodu horských kol Memoriál Ivometka v Tišnově. V neděli 17. května od 12 hodin u cyklostezky směrem na Železné. Závody pro děti i dospělé. Mistr světa v bike trialu Vašek Kolář. Cyklokuriozity, street dance, parkourová show a workshop se skupinou SH Academy. Více na mim.tišnov.cz.
3: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City, bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
4: 59. ročník, 10 států, 1 velodrom. Zažij legendární velkou cenu Zemako 500 plus 1 kolo na brněnském velodromu. Od 12. do 14. května ožije Brno soubojem světové elity. Součástí akce jsou závody UCI Class 1. Buď u toho. Více na favoritbrno.cz.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: A kdo se naopak vrátí, respektive vrací, tak to je nejlepší dopravní servis z Brna a okolí do vysílání Hit Radio City Brno. Právě teď, 2 minutky před 11. hodinou dopolední. Kde si dávat pozor na příjezdu do Brna ve směru z Pohořelic na Vídeňského nájezdu na D1, se stále vyšetřuje dopravní nehoda 2 osobáků. Tady se zdržíte. To samé na výjezdu z Modřic ve směru na Želešice. Tady jsou v sobě 2 nákladňáky. Dálnice D2, 0,5 kilometr ve směru z Bratislavy na Brno. Tady se v koloně srazil autobus s karavanem. Vozidla stojí po nehodě u Krajnice. No a připomínám ještě trasu Svitavy Brno u Kuřimi. 2 osobáky v sobě blokují 1 jízdní pruh. Kolona se zatím netvoří. Vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Vojtěcha velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace a doporučení. Vojtěch to uvedl na síti X. Ve východních Čechách odstartovala cyklistická sezóna. Jubilejní 15. ročník soutěže Cyklopecky nabízí 15 tras pro rodiny i zkušené sportovce. To potvrzuje i radní Pardubického kraje Petra Šimečková.
2: Rodiny s dětmi mohou vyrazit třeba na pohodový výlet krajinou Mechu a Perníku a zkušenější cyklisté zase ocení náročnější trasy krásnou krajinou Pardubického kraje, ale i sousedních regionů. Zapojení do soutěže je velmi jednoduché. Stačí sbírat razítka nebo načítat QR kódy a projet aspoň 5 tras.
1: Pro soutěžící jsou připravené zajímavé ceny. Narušení globálních dodávek paliva v důsledku války s Íránem může narušit letecký provoz v letní turistické sezóně. Aerolinky už teď ruší některé lety, omezují kapacity a zdražují letenky. Další rušení letů může být za rohem, uvedla to ve své analýze agentura Bloomberg. A ještě tenis. Turnaj v Římě bude od čtvrtfinále pokračovat už bez české účasti. V osmifinále na italské Antuce neuspěly Linda Nosková, Nikola Bartůňková ani Karolína Plíšková.
3: Brno a celá jižní Morava aktuálně hlásí teploty okolo 11 stupňů Celsia. Blížíme se k dnešnímu maximu, tedy ke 12. Zítra 15, v noci na zítřek teploty okolo 4, no ale čtvrtek, pátek, sobota i neděle budou zakaboněné dny. Je potřeba počítat s tím, že se bohužel ven asi úplně nedostaneme. Ale já vás v průběhu dnešního dopoledne, hlavně už v této hodince, pozvu někam, kde rozhodně nezmoknete.
0: Hit Radio City Brno.
3: Ale začneme samozřejmě muzikou, tak jak jste zvyklí, One Republic, David Guetta, Teddy Swims a nebo Robin Schulz. Kajdou.

0: Dámy a pánové, milí přátelé, já říkám konečně.
1: A vy si asi teď pokládáte otázku, pane bože, se zbláznil?
0: Já konečně, co konečně? Co tím jako myslí? Přátelé, na brněnskou náplavku míří nové podniky s občerstvením. Kolonádu na Rulerově nábřeží zaplní kavárny a bystra s čerstvým pečivem a nebo regionálními produkty. Radnice městské části Brno Střed vybrala nové provozovatele 3 obchodních jednotek s celkem 49 nabídek. První podniky by měly otevřít už během června, takže za necelý měsíc. Konkrétně tam bude jedna firma, která se specializuje na přípravu snídaní, svačin či lehkých obědů. Nebude tam chybět ani točená zmrzlina, domácí chléb, dorty, piva z malých pivovarů, vína z jihu Moravy či míchané drinky. Druhou jednotku obsadí firma, která se zaměřuje na současnou kavárenskou gastronomii. A také si budeme moci otevřít, tedy budete vy moci navštívit další kavárnu, která tam bude. Ta bude zase mířit na čerstvé suroviny, místní dodavatele, široký nápojový sortiment. Dobrý, za mě v pohodě, aspoň tam budou 3 místa, kde si budeme moci něco koupit, ale, a tady já vidím jako obrovský problém, proč tam budou jenom 3 kavárny, které vlastně svým způsobem budou nabízet to samý? Proč tam třeba nebude jedna prodejna, která bude něco jako klasický potraviny, kde si fakt budeme moci koupit, co budeme chtít? Proč tam třeba taky nebude nějaké místo, které bude nabízet, co já vím, sportovní vybavení, když tam projede cyklista, něco se mu pokazí, aby si to tam mohl koupit, případně bruslař, kdyby mu ujelo jedno kolečko, aby si tam ty brusle mohl případně opravit taky. Tohle by byly věci, které bych třeba já jako taky ocenil v rámci té nabídky, ale taky nás zajímá, co si o tom myslíte vy. Asi se shodneme na tom, že zaplať pánbů, že tam bude aspoň něco, ale zároveň si myslím, že by ta nabídka mohla být mnohem bohatší. A vy se k tomu můžete vyjádřit. Tak já to už v dnešním odpoledním vysílání Hit Radio City Brno, ve kterém to Peťa s Igorem samozřejmě dopodrobna proberou taky.

0: Za 5 minutek odbije 11:30. A pravidelný posluchač dopoledne na Hit Radio City Brno moc dobře ví, že po dalších 2 písničkách přijdou tipy na to, kam vyrazit. No a protože nás nečeká úplně slunečný, teplý a bezproblémový víkend, věřím, že tipy, které pro vás mám, vás inspirují k tomu, abyste ten čas trávili i jinde než venku. A že ta nabídka je skutečně lukrativní, tak si na to počkejte.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
3: Partners Banka.
2: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Špičáku, ty nějak záříš.
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
5: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
9: Když potřebujete brýle, tak
10: Pop Optik.
9: Když kontaktní čočky, tak
10: Pop Optik.
9: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
10: Pop Optik.
9: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
10: Pop Optik.
9: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
11: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
12: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
17: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
19: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
20: Já když jsem se seznámil se svojí
3: teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovým baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hechechech, chachacha, noční, no.
19: Noční.
3: A potom v kránu jsem začal tamto jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
19: yes,
3: který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
18: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

6 minut po půl 12. V dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. Pro vás mám tipy, kam vyrazit ve chvíli, kdy nebude úplně nejlépe. Přátelé, Muzeum města Znojma vás zve na Jihomorav, tedy Jihomoravské muzeum ve Znojmě, pardon, vás zve na Znojemskou muzejní noc. Už tento pátek a tuto sobotu, tak určitě doražte info na muzeumznojmo.cz. Další pozvánka míří na celý tento víkend na Open House Brno, který ukazuje metropoli, jak ji ještě neznáte. Festival architektury, díky kterému, tedy tomuto devátému ročníku, se můžete bezplatně přijít podívat do 132 přístupných budov. Info na openhousebrno.cz, to je velká paráda. Ale pokud byste chtěli vypadnout z Brněnska, Mikulovska i Znojemská, chtěli už ochutnat dobré víno a hlavně navštívit první koncerty letošního ročníku Hudby na Vinicích, tak vás zvou trošku dál, do Boršic u Blatnice, do vinařství Zlomeka Vávra, kde 15. v pátek bude hrát Adam Ďurica a 16. v sobotu bude hrát Vohnout. Já bych vyrazil na oba, bohužel nemůžu, ale vy jo, tak se podívejte na www.hudbanavinicich.cz a užijte si to.

0: Hit.
1: Hit Radio City Brno.
0: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za

0: Je přesně 11:45. Už za chvíli se rozloučíme s dnešním dopoledním vysíláním, samozřejmě mojí závěrečnou dopolední srdcovkou, ale ještě předtím mám pro vás důležitou zprávu. Policisté uzavřeli okolí Vodařské ulice v Brně kvůli prasklému ramenu jeřábu. Pomáhají také s evakuací lidí z dotčených domů. A policie žádá veřejnost, aby se oblasti vyhnula a dbala pokynu policie, která musela i evakuovat 61 dětí z nedaleké školky, které přemístila do bezpečnější části budovy. Rodiče už si je postupně vyzvedávají. Brzo by měla na místo dojet těžká technika, která by se měla pokusit situaci vyřešit. Je to hned vedle sportovního areálu, jak je tam ta rozsáhlá uzávěra. A mimochodem je uzavřená i cyklostezka. Takže laďte dál Hit Radio City Brno, my vás o dalším vývoji budeme samozřejmě informovat. Matrace za hubičku CZ.
1: Co?
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Cože?
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Lázeňský dům Perla, spa resort Lednice a obec Lednice vás zvou na májovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. května v prostorách Lázeňské kolonády od 12 hodin. Čeká vás bohatý kulturní program, den otevřených dveří Lázeňského domu Perla, prohlídka prostor i názorné ukázky procedur. Těšíme se na vás 16. května ve 12 hodin. Vstup zdarma. www.lednicelázně.cz.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? Hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
13: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
14: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Porsche Brno, Slatina.
15: Jo, ještě beton.

0: Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
1: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Blíží se 12. Tedy konec dnešního dopoledního vysílání Hit Radia City Brno a taky začátek srdcovek s Jirkou Pelnářem. A tak jako vždycky trochu nabourám naše vysílání mojí závěrečnou srdcovkou. Přátelé, ta má dneska důležitý podtext. Úterý 12. května je Mezinárodní den ošetřovatelek. Nechci se dotknout doktorů, doktorek, vedení nemocnic, ale za mě jsou ošetřovatelky a sestřičky těmi stěžejními osobami, které drží české zdravotnictví nad vodou. Já mám nekonečnou úctu a obdiv před těmito dámami, ale i muži, kteří se rozhodnou, že ve svém profesním životě budou pomáhat ostatním. A když se řekne sestřička, no tak mi hned naskočí další moje oblíbená slovenská kapela Elán, samozřejmě, takže už asi víte, jakou peckou si v závěru našeho společného dopoledne pustíme. Tak jdeme na ni a já vám přeji krásné úterý a zítra, tedy ve středu před 9. zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Špitálka je od dneška uzavřena vozovka z důvodu prací na inženýrských sítích. Počítejte s tím. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
7: Hey, this is Ava Max. All the hits.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zásah policie v ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Podle serveru odkryto.cz je na místě Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie. Případ se má týkat podezření na falšování zdravotních posudků a přijímání úplatků. Zadrženo má být 11 lidí. Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha situaci kolem jeho výskytu v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace i doporučení. Loď, na které se lidé nakazili, se aktuálně vrací do Nizozemska. Naši hokejisté dnes odlétají na mistrovství světa. Na letišti se sešli po 11. hodině a do Švýcarska odletí kolem 1. odpoledne. Kdy dorazí do dějiště šampionátu, popíše mluvčí českého hokeje Marek Němčík.
9: Okolo 2. hodiny je plánován přílet v Brnu. Potom v podstatě se ubytujeme. Drobný odpočinek tam bude, je tam v podstatě nějaký oběd naplánovaný. Hráči se najedí, vytráví a potom půjdou hnedkom na let.
8: Kde je čeká první ostrý trénink, potrvá více než hodinu. Teď ještě pohled k nám.
2: Plno práce měli včera odpoledne a večer jihomoravští hasiči. Čerpali vodu ve sklepech, likvidovali popadané stromy na silnicích a zaměstnal je také vlak zasažený bleskem. Nejhorší situace byla na Hodonínsku, ale bouřky neminuly ani Brněnsko a Znojemsko. Celkem došlo na 47 událostí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: V Brně a na jihu Moravy máme dneska zataženo, někde s přeháňkami, postupně ale bude oblačnosti ubývat. Ochladilo se, teploměr ukáže sotva 14 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: 12 hodin, 2 minuty, je tady úterý, začínají nám naše oblíbené srdcovky. Já vám řeknu, už jste po obědě, co jste měli dneska dobrýho? Já jsem měl španělskýho ptáčka s rýží, jo? Jídlo, kterému se přezdívá dívčí sen. A tak se s váma, holky, podělím a jako první srdcovku vám posílám taky jednoho španělskýho ptáčka. Jestli se vám někdy podlomily kolena z hlasu a sexy svůdného pohledu Enrique Iglesiase, tak si radši sedněte, protože teď si ho dáme v jeho 26 letech, rok 2001 a nádherná romantika Escape. Srdcovka číslo 1 na Hit Radio.

0: Enrique Iglesias, rok 2001, hit Escape. Posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, španělský ptáček, tedy ptáček s rýží, jídlo, kterému se přezdívá dívčí sen. Je zajímavý, že jsou v našem životě jídla, která máme rádi od dětství až do dnes. Ostatně stejně je to i s tou hudbou, jo? I ta hudba, ty naše srdcovky, to je taky něco, co jste milovali už tenkrát před 10, 20, možná 30, možná i vícero lety a do dneška vás to baví. Pojďme ale na tu druhou stranu mince. Pamatujete si z vašeho dětství nějaké jídlo, které když vám prostě jako přistálo na talíři, tak se vám okamžitě zvednul kufr? Prostě něco, co jste jako nedokázali pozdřít? A je jedno, jestli teď už vám to třeba jako chutná, nebo prostě pořád ne. Ale zajímá mě, jaké jídlo to bylo. Dejte vědět na 777-937-777 a klidně k tomu můžete napsat, jestli to je jídlo, který jste prostě poprvé ochutnali třeba ve školní jídelně, anebo jestli to byla nějaká specialitka, nevím, nějakého strejdy, ty od vás z rodiny, ale prostě něco, co jste nemohli pozřít, jo? A když se prostě přesně řekne tohle jídlo, tak se vám vybaví to, jak jste jako děti ještě navíc třeba byli nuceni to jíst. Mluvím o tom záměrně, já třeba takhle mám mlíkovou polívku. Jenom to řeknu, mám husí kůži, oklepu se, ale pamatuju si i to, jak jsem seděl nad tím talířem a jak jsem to teplý mlíko s těma těma kroupama musel prostě spořádat. Strašný. A nebylo to ani ve škole, bylo to snad už ve školce. Hrozný. No tak jo, tak jsem sám zvědavý na vaše vzpomínky a my si tady dáme trochu roku z roku 98. Tady jsou Garbage.

0: Boys na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: To byla další srdcovka a především skupina, která v 90. vrátila diskotéku ze 70. let zpátky do hry. Je 12 hodin 15 minut, posloucháte srdcovky na Hit Radio a vzpomínáme na jídla, která jste nenáviděli jako děti. Jo? Tak schválně, na co všechno si vzpomínáte?
2: Ahojky, Jasmín a Michale.
0: Pardon, to ještě kránu.
2: ahojky. No tak, za mě je to hrachová kaše, kterou vlastně nejím do dneška. Ani ji nevařím, a to teda jsem kuchařka. A naštěstí to ani nikdo u nás doma nechce. No, mléková polévka, tak to souhlasím, to je další hrůza. A potom ještě prejt, to nemůžu ani cítit.
0: Děkuji, Jarce, za zprávu. Další, ahoj Jirko, asi mi to nebudeš věřit, ale já jako dítě nesnášela svíčkovou. Táta mi jednou ze srandy řekl, že se dělá opravdu ze svíček a od té doby jsem jí prý už nepozřela. Dneska, tak samozřejmě s knedlíčkem, brusinkama, tak to už zbožňuju. Ahoj, do 18 let jsem nemohl pozřít olivy. Jasně, chápu, naprosto logický. Potom jsem od kamarádky ochutnal zelené olivy z kápí a od té doby je naopak zbožňuju. Čau Jirko, přesně mi mluví z duše, mlíková polívka, to je ultra hnus, ve škole jsme to museli jíst, já teda jenom do doby, než jsem jí vyhodil, tady je tady několik zelených smajlíků, rozumím, jak to myslíš, vyhodil, na učitelku a další tři stoly kolem. Od té doby jsem už nemusel. Zdraví Tomáš, díky. Další, já mám problém s krupicovou kaší, naposledy ve školce a bohužel mě pořád stále natahuje. A proto moje děti jí také jako malé neměly. Brr, ahoj, Jitka. Krupicová kaše, rozumím, někomu to může vadit. Měla si taky, ale moje máma to vymyslela jinak, když jsem byl malej a začala mi do ní dávat lentilky místo kaká. A já ji takhle mám jako do dneška, takže já, když už jednu za čas si dávám krupicovou kaši, tak v ní mám naházený lentilky. No, myslím si, že tohle je jídlo, které by chutnalo baskytaristovi kapely, kterou tady mám připravenou. Dáme si legendární skupinu Nazaret a já jenom v rychlosti řeknu můj osobní zážitek s touhle skupinou. Měl jsem tu čest, že jsem je mohl uvádět na jednom kopu. Jako koukal, říkám, jestli už jsou všichni jako připravený, šel jsem na to pódium a vidím a právě basák, tak ten si tam ubalil malýho jointa a říká mi, počkej, zapálil si ho, vykouřil ho úplně takhle sám, já na něj koukám a on mi říká, bude mi 80, já už si můžu dělat, co chci, můžeš jít, mladej. Já jsem šel nahoru, šel jsem je uvést a v průběhu toho, co jsem povídal, tak on už za mnou stál s těma malinkýma očičkama a jenom za mnou dělal na tu basu bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. A já jsem říkal, dámy a pánové, tohle jsou Nazaret. Teď je tady máte v srdcovkách legendární píseň Dream On.

0: americká reggae kapela Big Mountain s hitem Baby I Love Your Way, který je za prvý naše srdcovka a za druhý jejich dosavadní největší hit v kariéře.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: 12 hodin 24 minut. Mimochodem Big Mountain byly založeny v roce 1986, to znamená, že 40 let už je to od doby založení. No a mnohem víc jak 40 let, tak se u nás v Česku jí mléčná polévka nebo mlíková polévka, což je teda, jak jsme se shodli všichni, strašný hnus. Vzpomínáme v dnešních srdcovkách na jídla, která nám opravdu nechutnala a jako děti jsme byli nuceni je jíst. A když to tak jako tady prohlídnou všechny zprávy, co píšete na 777-937-777, tak opravdu ta mlíková polívka nebo mléčná polévka, jak si taky někdy říká, tak ta jasně vede. A dá se k ní říct jenom jedna jediná věc.
2: To je nuznerblosti.
0: Tak. A dublejt. Tak jo, pojďme si spravit chuť. Pojďme si spravit chuť. Hodíme tady to všechno jídlo, který si pamatujeme ještě. Ne z doby kamenný, ale on už je to pravěk, ta naše základní škola.

0: pravda. Tak pojďme to hodit za hlavu, pojďme si spravit chuť a pojďme si dát něco, co máme rádi. A to je srdcovka. Srdcovka na přání. Dejte vědět na 777-937-777, jakou píseň od jaké skupiny byste dneska chtěli slyšet. Jako poslední šestou srdcovku.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
2: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
3: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
5: se to má podařit. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Chomutově za 2 miliony 625 tisíc korun, rodinný dům v Záběštní Lhotě u Přerova za 4 miliony 490 tisíc, pole ve Voděradech u Blanska za 850 tisíc, byt 1KK v Pardubicích Studánce za 3 miliony 910 tisíc a byt 2+1 v Novém Boru na Českolipsku za 2 miliony 995 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Poběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Ballis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
7: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Když slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Radio, 12 hodin 36 minut a to je nejvyšší čas dát si srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A píše smutná Terka, píše zprávu, ahoj tady Terka, já mám dneska náladu na stejné úrovni jako chuť na mlékovou polévku. Asi je to tím počasím. Vím, že to nejsou devadesátky, ale je to hudba, která mi vždy zvedne náladu a do toho dnešního počasí se hodí. Můžeš prosím zahrát Rybičky 48, píseň Léto? Moc by mi to pomohlo, děkuju. Tak Terko, jasně, já udělám všechno pro to, aby si měla dneska lepší náladu. A pokud taky máte Den pod psa, a na úrovni chuti na mlíkovou polívku. Mimochodem, jenom v rychlosti teď odbočím, jo. Přišly mi dvě zprávy dohromady ze všech těch desítek zpráv. Dvě zprávy od vás, že máte rádi mlíkovou polívku, takže dva opravdu existují. To jsou ty dvě výjimky. No a teď zpátky teda k tomu, tak jestli máte Den pod psa a blbou náladu, tak tady je hit z roku 2018. Takový hezký letní slunečný reggae s takovým životním motem, který se vlastně hodí, abyste taky občas byli v pohodě. Musíte to mít prostě jenom...

0: Bárbara Soler na Hit Rádiu 12 hodin 43 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky jsou u konce, ale pokud byste si je chtěli zopakovat, takhle zopakovat je nemůžeme, ale můžete si je trošku prodloužit, protože i dneska večer od 18 hodin tak vás na Hit Rádiu čeká náš speciální pořad Hit Rádio Klasik, a to od 18 do 21 hodin, to znamená 3 hodiny opět jako podobných hitů, které můžete slyšet v našich srdcovkách, to znamená legendární 80, 90. A navíc ještě zítra večer, tak budou i hity na přání, takže máte ještě dostatek času na to rozmyslet si, co byste chtěli slyšet večer, pokud náhodou se na vás nedostane v srdcovce na přání. Hit Radio ale pokračuje dál za chviličku. To model Another Love. To je taky trošku malý depresivní tady do toho počasí teď, když to tak poslouchám a koukám na to, jak to venku vypadá. Už u vás prší? Tady u nás už jo? No, tak to asi přijde i k vám. Tak jenom pozor, kde parkujete. V Plzni mimochodem včera byly obrovský kroupy, tak je lepší neparkovat pod stromem, jo, během nadcházejících 5 dnů. Za chviličku tedy to model, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pivotéka Betelnéškopek. Jsi pilný turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéškopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelné-škopek.cz.
5: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: trenirkarna.cz.
11: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
10: trenirkarna.cz.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
16: Scháníte prověřený ojetý vůd? Je to vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasweld Auto. Prověřené ojeté vozy.
17: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
18: Aha.
17: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
18: A co SSB?
17: SSB? Co je SSB?
18: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
17: A to je nějaká nová investice?
18: To je stavební spoření od Buřinky.
17: Aha, a kde se to dá stáhnout?
18: No normálně v Georgii.
19: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je krátce před 13. hodinou, už za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Jestli někde nakupujete oblečení na internetu, tak vám řekneme ve zprávách, jak poznat, jestli se náhodou nejedná o falešné padělky. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Bítešské ulici před nájezdem na D1 směrem z centra probíhá dneska údržba zeleně. Počítejte s tím. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
8: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v dubnu klesla pod 5%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Úřady evidovaly bezmála 365,5 tisíce uchazečů, přibližně o 8 tisíc méně než o měsíc dříve. Nejméně lidí bez práce má Praha, naopak nejvíce Ústecký kraj. Internetové obchody často nabízejí padělané produkty a nejčastěji se jedná o rádoby značkové oblečení, elektroniku nebo dokonce i léky. Jak podvodnou praktiku rozeznat, přiblíží mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
9: Pouze není slevy až 80%. Neváhejte, pouze dnes nejnižší cena na trhu. Pokud se na e-shopu setkáte s podobnými sděleními, měli byste zbystřit. Mimo to, že se často jedná o nekalou obchodní praktiku, může být až příliš nízká cena jedním ze znaků upozorňujících na problém.
8: Padělané zboží přitom nemusí být jen nekvalitní, ale v některých případech i nebezpečné. Předběžné širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa jsou i slávisté Douděra a Chorý. Fotbalová asociace o tom informovala na webu. Oba hráči dostali v sobotním derby se Spartou červenou kartu a v součtu s předchozími excesy je Slávia vyřadila z A týmu. Teď ještě pohled k nám.
1: V Brně začíná divadelní svět. Mezinárodní festival patří k největším přehlídkám v Česku. Potrvá do 24. května a nabídne 90 akcí. Třeba dnes to bude od 21 hodin představení pod širým nebem na Piacetě před Janáčkovým divadlem, plné akrobacie, velkých světelných loutek a živé hudby.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Zataženo někde s přáňkami a postupně ubývání oblačnosti. Takové je úterý v Brně a na jihu Moravy. Razantně se ochladilo. Naměříme sotva 14 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář. Hitrádio.
0: Jo, jo, venku zima, jestli se vracíte teď v jednu odpoledne z oběda, tak jste určitě rádi, že jste zase zpátky v práci, v teple. Tohle ledový počasí to spoustu lidí překvapilo, ale ne tak jako to, že fotbalisti David Douděra a Tomáš Chorý jsou nakonec v předběžné nominaci na mistrovství světa, jak jste teď mohli slyšet v našich zprávách. Co vás ale nepřekvapí, tak je fakt, že Hitradio vám pomůže s vaším rodinným rozpočtem. Tento týden rozdáváme 10 000 korun na nákup a navíc 4 prémiové mobilní telefony pro vaši rodinu. Podrobnosti za chvilku.
2: Hit Radio City Brno.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Rehab na Hit Radio ve 13 hodin a 13 minut. Dneska máme úterý, už v pátek můžete vyhrát 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A k tomu ještě navíc jako bonus 4 prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro pro vaši rodinu. Stačí na to jedna jediná SMSka. Tento týden máme téma SMSky od dětí, které jsou většinou krátké, stojí za to a někdy jsou možná až smrtící. Na webu hitradio.cz tak je připravený formulář, přes který se přihlásíte do hry. Jako to udělala Lenka, a Lenky SMSku tady mám momentálně před sebou, protože Lence můžu rovnou pogratulovat za tuhle SMSku, získává denní výhru, což je karetní rodinná hra Sorry Karty, proto abyste se v té rodině o trochu lépe poznali a trávili spolu trošku víc času. Lenky zpráva zní: ztratil jsem vysvědčení, PS, nezapomeňte, já jsem se narodit nechtěl. Já ne. Dobrý, já to beru, bereme to. Lenka je taky ve finále. To znamená, že Lenko, to, že dneska vyhráváš denní výhru, neznamená, že by si nemohla v pátek vyhrát mobilní telefony a zároveň 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A zároveň to také ale neznamená automaticky, že to Lenka vyhraje. Šanci máte úplně stejnou jako ona. Na webu hitradio.cz veškeré podrobnosti. No a my děkujeme našemu parťákovi Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. Díky tomu tady pro vás máme tyhle nádherné ceny. Takže ještě jednou v rychlosti zopakuju web hitradio.cz. Tam je přihlašovací formulář. Najděte si v mobilním telefonu nějakou šílenou SMSku od vašich ratolestí, které zbožňujete nade vše, a přihlašte ji do hry. Zítra opět ráno mezi 6 a 9 poslouchejte, jestli jste náhodou nevyhráli denní výhru. V čase 12 až 15 je možnost číslo 2 a v pátek pouze v čase mezi 12 a 15 hodinou velké finále od 10 000 a 4 prémiové mobilní telefony pro vaši rodinu.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Five s hitem This Love na Hit Radio. Je 13 hodin 23 minut. Byly u vás včera bouřky, přišlo i k rukobytí. No, nebyla by to výjimka. Včera v České republice tak jsme se jako pořádně užili takový ty první silný bouřky roku. Na spoustě míst nám dali to kropobytí. Koukal jsem, že na Liberecku se dokonce objevil i úkaz, který vypadal jako z filmu Den nezávislosti. Meteorologové tomu říkají roll cloud, neboli rotorový oblak. Já nevím, já jsem viděl ty fotky a dost mi to připomíná teda teď ty fotky, které vydala Amerika v rámci jako UFO. Já nevím, já bych si fakt jako možná i myslel, že to přistává nějaká kosmická vesmírná loď. Nevím, je to jako neuvěřitelný. Nás s partnerkou tak chytili ty kroupy taky a to jsme byli v autě. To je vám takovej hluk, to je takovej rámus, že to je jako šílení. To se člověk najednou začne opravdu i bát, teda nejenom o to auto. Tak jenom dávejte pozor na to, kde parkujete. Neokrát, kdybyste ty kroupy chtěli vidět, tak jsem mi natočil i k sobě na Instagram do storíčka. A zároveň mám tam ještě jednu věc. A to bych asi potřeboval i vaši pomoc, když už jsme tady u té dopravy. Byli jste v autoškole, umíte dopravní značky? Já se totiž v Plzni teď objevila dopravní značka a já mám řidičák 20 let a nebo přes a nevím, co to je. Nevím, co to je. Potřeboval bych poradit. Ještě jsem nikdy takovouhle dopravní značku neviděl, tak se můžete kouknout ke mně. Jsem tam jako Jirka Pelnář. Mám to tam ve storíčku, jestli náhodou víte. Budu si opravdu moc vážit vaší pomoci. Sám jsem zvědavej, na co přijdem. Za chviličku hodiny souvězdí taky David Guetta a Kid Cudi.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
3: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Máte projekt?

0: Chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
10: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
11: Gap. Individual style for every generation.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
14: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo XXL-kuchyně.cz.
15: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio City Brno.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Snad

Hodiny a souhvězdí na Hitrádiu ve 13.36. Tohle tady souhvězdí a pak jsou tady i hvězdy, které si zaslouží opravdu potlesk ve stoje. A dneska je jejich den. Dnes je den zdravotních sester. Doktoři berou veškerou tu slávu kolem, ale sestry dělají tu skutečnou práci, o které se nemluví, jo? Pojďme jim dát teď všechno slávu světa. Představte si, že stojíte na chodbě v jednu ráno, v ruce máte studený kafe z automatu a máte pocit, že se vám hroutí svět, protože váš táta nebo vaše dítě zrovna bojuje na přístrojích, jo? A v tu chvíli se neobjeví primář s tituly, ale právě sestra, která vám položí ruku na rameno a bez jediného slova vám podá sklenici vody a čistý kapesník. Tyhle ženy tak mají v popisu práce tu neviditelnou psychologii, kterou se na žádný vejšce nenaučíte. Je to, já nevím, asi čistý instinkt, jo, možná instinkt přežití pro nás ostatní, něco s čím se narodili. Já jsem viděl sestru, která se po 12-hodinové směně zastavila u paní na pokoji jenom proto, aby jí učesala vlasy, protože věděla, že za ní nikdo jiný nepřijde. To prostě není medicína, tohle je skutečný hrdinství. Opravdu, superheroes pro nás, pro všechny. A je to hrdinství, které v žádných statistikách ministerstva zdravotnictví vlastně nenajdeme. Jo? Sestra je asi jediný člověk, který vás uvidí v tom nejhorším stavu a přesto vám řekne, že vypadáte celkem k světu. Dámy a samozřejmě chlapi, děkujeme moc za vaši práci.

0: Warren na Hit Radio s Hitem Ordinary, tedy naprosto obyčejné. Co ale obyčejné není, tak to je vstávání s Hit Radiem mezi 6 a 9 ráno, snídaně šampionů. To je velmi neobyčejné a neobyčejné jsou i vaše příběhy, které občas ve snídaní šampionů zazní. Jako například dneska ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hecheche, chachacha, noční, no.
2: Noční.
3: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci.
4: Yes.
3: Který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
5: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
6: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 000 korun.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
9: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
10: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
11: Nové vydání magazínu Reportér.
12: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
11: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který určům českého zemědělství.
12: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
11: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
12: A spousta dalšího čtení.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
15: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
15: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
16: Firma na zážitky.
15: CZ.
17: Zveme všechny na 17. ročník závodu horských kol Memorial Ivo Metka v Tišnově. V neděli 17. května od 12 hodin u cyklostezky směrem na Železné. Závody pro děti i dospělé. Mistr světa v bike trialu Vašek Kolář. Cyklokuriozity, street dance, parkourová show a workshop se skupinou SH Academy. Více na mim.tišnov.cz.
18: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
19: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City. Bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
4: Tři sestry Opener Tour 2026. Brno 30.5.
16: Nová zbrojovka.
4: Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry.
16: Vstup 18.00.
4: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.3sestry.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Špitálka je od dneška uzavřena vozovka z důvodu prací na inženýrských sítích. Počítejte s tím. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
10: Nejlevnější pneu.cz.
11: Hi, I'm Miley Cyrus.
12: Hey, it's Teddy Swims.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
14: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Úrodu může ohrozit i pokračování současného sucha. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně má novou příručku. Je určena pro pacienty a věnuje se umělé inteligenci. O co se v ní odborníci snaží, to popisuje lékař David Zogala.
16: Trochu poradit těm pacientům, pomoci se zorientovat v problematice, která je teď takový nový fenomén. Pacienti konzultují svůj zdravotní stav a hledají zdravotní rady v těch běžně dostupných takzvaných velkých jazykových modelech, jako je například ChatGPT, Claude nebo Gemini. A snažíme se jim především dát nějaké vodítko, jak postupovat, aby postupovali bezpečně, aby se neohrozili.
15: Příručku najdeme na webu České asociace umělé inteligence. Světové hvězdy MotoGP znovu dorazí do Brna. Grand Prix České republiky se uskuteční zhruba za měsíc, termín od 19. do 21. června. Jako Češi patříme mezi elitní společnost 18 zemí na světě, které mají unikátní příležitost sledovat soupeření těch nejlepších motocyklových jezdců naživo. V kategorii Moto2 startuje jediný český reprezentant v šampionátu Filip Salač. Teď ještě pohled k nám.
0: K mimořádné události došlo v brněnských Horních Heršpicích. Ve Vodařské ulici se nalomilo rameno stavebního jeřábu. Policisté místo a jeho odhalili lidi z dotčených domů, včetně školky. Příčinou události je buď technická závada na jeřábu, nebo nesprávná manipulace.
13: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
0: V Brně a na jihu Moravy máme dneska zataženo, někde s přeháňkami, postupně ale bude oblačnosti ubývat. Ochladilo se, teploměr ukáže sotva 14 stupňů Celsia.
17: Jirka Pelnář, Hit Radio.
18: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio, to počasí, to nám teda dělá další vrásky na čele, to včera kolik bylo 20, dneska 10, to je velmi citelné ochlazení o 10 čísel. To je jako my chlapi, když jdeme do sauny a pak vyjdeme ze sauny rovnou do studené vody. To je taky citelný ochlazení o 10 čísel.
17: Hit Radio City Brno.

0: Kelly Clarkson na Hit Radio. Chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože jsou dvě odpoledne, tak tady máme naši oblíbenou rubriku, neboli náš oblíbený pořad. A jdeme řešit, co říkají odborníci a jestli je to pravda nebo ne. Jo? Dneska tady mám něco, co se vlastně krásně hodí do toho dnešního počasí. Jo? 86% lidí tvrdí, že je bolí hlava, když je změna počasí. Znáte to taky? Máte to úplně stejně? Taky jak je změna toho tlaku, tak prostě vám tady do očí, že najednou nevidíte. Nebo cítíte jinou bolest, třeba vyvrknutý kotník, nebo nějakou jizvu dokonce i. Vnímáte to úplně stejně? Opravdu jsme my tady v Česku až tak vnímaví? Jak to máte vy? Dejte vědět na 777-937-777. Pište zprávy, posílejte hlasovky. My si dáme dva hity a koukneme, jak to vypadá v Česku. Jestli to bude vyšší číslo, a nebo naopak, je nám nějaký počasí a změna počasí a tlaku úplně ukradená.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Friends na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Byly 2 hodiny odpoledne, takže si zase v klidu můžeme spolu popovídat, jaký názor máte vy na některé věci. Odborníci tvrdí, že 86% lidí v Česku, tak že při změně tlaku nebo počasí, tak je bolí hlava. Jo, já k tomu ještě přidávám třeba kolena, nebo kyčle, nebo prostě nějaký zlomeniny. Jestli to taky tak cítíte. Tak mám tady zprávy z WhatsAppu 777-937-777. Máme to tady. Mě bolí vyvrknutý kotník už 12 let, každou zimu nebo i takhle na jaře. Je to přesný. Zdraví Lída. Hele, přesně, sedla jsem si do auta a říkám, že mi bolí hlava, takže ano, znám to moc dobře. Zdravím Světlana. A ano, včera to bylo úplně nejhorší. Skoro jsem ani neviděla. Zdraví Lenka. Martina píše, jo, já to tak mám pořád. Už spoustu let dokážu takhle i bouřku dopředu předpovědět. Prostě mě začne strašná migréna. Co chlapi, vás taky někdy bolí hlava, nebo bolí hlava jenom ženy? Možná na jiný průzkum. Ale to už je úplně jiné téma. Nevadí. Tak pokračujeme dál. Jak jste na tom vy? Máte to taky podobně? Bolí vás hlava, když je změna toho tlaku? Protože včera bylo 20 stupňů, dneska 10. Pojďme hledat taky něco, na co bychom se mohli vymluvit i v té práci. Protože pokud v tomhle mají odborníci pravdu, a je to opravdu takhle vysoké číslo, 86%, no tak to by se mohli změnit i nějaký stanovy v práci, ne? Třeba, jo? Že byste mohli mít delší volno na oběd, alespoň. Nebo méně nároků, když se změní tlak. No, dejte vědět, jak jste na tom vy. 777 937 777.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byly Imagine Dragons, máme 14.22.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 86% lidí v Česku prý dokáže vnímat, až někdy předpovídat počasí, na základě změny tlaku, že začne bolet hlava, bolí je celé tělo. A tak se ptám, jak to máte vy?
2: Ahoj, tady Verča. No já mám na to změnu počasí a celkově tlaku vždycky reakci, a to je, že mě se změní můj osobní tlak, a to je, že vždycky do neuvěřitelně nízkých čísel. Takže někdy se mi stane, že prostě úplně padám, někdy se mi stane, že jenom vidím v obě, ale já to mám takhle. Ahoj.
0: Díky za zprávu. Eva ještě píše, ahoj, mám to úplně stejně, akorát teď při výkyvech počasí mám afty, takže mám hubu jak havajský bubeník. No, to počasí, to nám dává tedy zabrat. Tak jak to tedy nakonec je? Kdo měl pravdu? Vědci anebo my? V tomhle případě...
1: Vědci.
0: Ano, je to tak. 86% je tady to správné číslo. A já tady mám ještě jednu zprávu na závěr, kterou jsem si nechal. A to je prostě asi nejlepší zpráva, kterou jsem dneska dostal. Posílá jí Pavel a píše, čau, moje paní to má taky. Začalo jí to tak rok po svatbě. Jakmile mám změnu tlaku, tak jí začne bolet hlava. Gratuluju. Gratuluju. Vyhráváš tady od nás jako klíčenku za tuhle zprávu. A že pozdravujeme paní.
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Co?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Cože?
1: Matrace za hubičku CZ.
5: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
6: Partners Banka.
5: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
7: Špičáku, ty nějak záříš?
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
7: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
10: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
11: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
12: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
11: Jedinečné spojení vína a hudby, to je hudba na Vinicích s Rajvkou.
12: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
11: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Oběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
3: Vše, co potřebuji za cenu

0: chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: American Rejects na Hit Radio na úterní odpoledne, 14 hodin 35 minut. Už jsou známé tresty pro Slávy a pro Spartu. I přesto, že tento týden začíná hokejové mistrovství světa, tak se v Česku mluví jenom o fotbale, jo? A fotbalová Slávie za ten úlet vedeno, tak zaplatí pokutu 10 mega. A 4 domácí zápasy budou hrát na prázdném stadionu bez diváků. Jinak podle očekávání ten zápas se Spartou kontumačně prohráli. Takže člověk si tak jako myslel na začátku, že ta fotbalová nastavba už žádný vzrušo nepřinese, no a ono to nakonec všechno bude ještě zajímavý. Tak uvidíme. Další informace uslyšíte samozřejmě ve zprávách na Hit Radio a kdo ví, možná, že je bude rozebírat i naše odpolední show, která začíná v 15 hodin.
1: Už se to blíží.

0: na jižní Moravě.
1: Ahoj Peti.
2: Čau Iggy.
1: Co je v Brně nového? Dlouho jsem tu nebyl.
2: No tak, já vím, že Brno hledá projektanta pro stavbu nového bytového domu.
1: Ne, ne.
2: Já se tam chci přihlásit. Tak jako, tak víme, kam patří koupelna, kam patří kuchyň, ne? Tak to namaluju.
1: A hlavně kdo do koupelny a do kuchyně, že?
2: Já rozhodně na kouč do obyváku. Tohle a mnoho dalšího pořešíme dneska po 15.
0: Dej si tu nejlepší náladu v Brně a na celé jižní Moravě. Odpolední show.

0: Damiano David na Hit Radio ve 14 hodin 43 minut. Dnešní první část odpoledne, tak se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Od 15 hodin samozřejmě se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a zase zítra ve 12 hodin pro vás připravím další fantastický srdcovky. Se máte na co těšit. Navíc zítra je středa, takže nás taky čeká i středeční ruleta českých dvojsmyslů. A na to se zase těším já. Tak téma ještě nevím, uvidíme. Mám na to necelých 24 hodin, aby jsme to dali dohromady. Užívejte a přežijte dnešní den v práci. Užívejte odpoledne s Hitrádiem do 15. hodiny zitu například. Black Eyed Peas, Where is the Love? A vlastně je to taková malá upoutávka na zítřejší srdcovky. Ty budou i lehce v R&B stylu. Tak zítra.
1: Co se vám vybaví, když se řekne nadop? Nadop jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadop. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadop.cz
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
3: Jum. Radost, která se rozpouští. Jum. Od farmáře v Brně. Jum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.ymum.cz
4: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
7: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciální show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Porsche Brno, Slatina.
13: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobré odpoledne, teď se podívejte na repráky. Vidíte, jak vám máváme?
1: Na repráky?
0: No na repráky.
1: Říkám. Já myslím, jako, že to má nějak jako dunět.
0: Na Hit Radio City Brno přejeme dobré odpoledne, zdravíme za volanty, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. No a jak se tak dívám, tak buďte velmi opatrní v Porgesově ulici ve směru do Husovic. Tady v pravém pruhu máme odstavená dvě vozidla a prej se doporučuje snížit rychlost. Tak bacha. V Brně v Tuřanech na křižovatce ulic Hanácká a Pratecká se srazilo osobní auto s nákladním. V Brně ve Vodařské ulici prej prasklo rameno jeřábu. Na místě jsou veškeré záchranné složky a vozovka je úplně uzavřena minimálně do 16. hodiny a také pokud jedete po D52 mezi 16. a 23. kilometrem ve směru na Pohořelice, probíhá údržba vozovky. No tak i tady zdravíme tímto směrem, pokud byste měli jakékoliv podrobnosti ze své trasy, klidně nám zavolujte na 546-220-220. Moc děkujem.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
3: Více na světrovnátek.cz.
5: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Na zítřek připadá Český den proti rakovině. V ulicích budeme opět potkávat dobrovolníky, kteří budou kolem jdoucím nabízet typické žluté kytičky měsíčku lékařského. Spolu s nimi lidé dostanou také letáček informující o prevenci. Loni se povedlo vybrat rekordních 29 milionů korun. Tankování je dnes příjemnější. Maximální ceny pohonných hmot se totiž oproti předchozím dnům snížily. Litr benzínu se dnes prodává nejvýš za 4,40 korun. Litr nafty je pak ještě o korunu levnější. No a podle aktuálních zpráv budou ceny paliv zítra zase o něco nižší. Ovocnáři sčítají škody. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily až polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. A závěrem ještě fotbal. Disciplinární komise zkontumovala sobotní pražské derby ve prospěch Sparty. Slavie navíc dostala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun. A nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků.
8: Máme tady úterý a další padla v práci a jestli frčíte někam na zastávku Šaliny, tak máme pro vás aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
9: Většina linek hromadné do jakkoliv závažnějších komplikací. Setkat se lze pouze s lokálními zdrženími. Aktuálně jediná nepravidelnost probíhá v ulici Hanácká, a to ve směru na Modřice, kde linka 78 z důvodu cizí dopravní nehody nabírá zpoždění 10 až 20 minut. Zdržení lze očekávat také na linkách 25, 27 a 78 na Staré Osadě, kde došlo k cizí dopravní nehodě v křižovatce ulic Gajdošova a Bubeníčkova. S přicházející odpolední špičkou lze však očekávat postupné hustnutí provozu v obvyklých místech kolem ulic Zvonařka a Opuštěná, případně Gajdošova a Svatoplukova. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna, Roman Kačmařík.
8: Řeknu vám, že jsem strašně ráda, jak jsem v záchvatu hezkého počasí uklidila úplně všechny zimní oblečení, teplé oblečení. Já jsem se tam v podstatě nechala ve skříni plavky a kraťase, jo. A teďka jsem zase tam začala šátrat, protože máme 12 stupňů, pocitově jsme na 6, takže to zase hezky všechno vybalte, pak to zase budeme schovávat, jo. Ale dneška se teploty teda... To už máme ty maxima 12 stupňů, možná někde ještě o stupínek více, 13. Co se týče těch nočních teplot, tak klesnou až na 3 stupně.
0: Nebude mrznout?
8: No jako mrznout nebude, já se bojím teďka o svoje kytky na balkóně.
0: Já taky právě, no.
8: Ale co se týče zítřka, tak to bude lepší, jo. Zítra ve středu má být polojasno a 15 stupňů a to, co nás čeká ty další dny, to radši říkat nebudu.
0: Víš, proč je taková kosa?
8: Nevím.
0: Protože je 12. května.
8: No.
0: A dorazil do kalendáře první zmrzlík, Pankrác.
8: A mě vůbec nezajímá nějaký
0: ještě
8: Pankrác.
0: Dva.
8: Ještě dva, jo.
0: No, ještě dva tam
8: tak to
0: budou,
8: tak vychází. No. Má pročet až do pondělí.
2: Hit Radio City Brno.
0: Krásné odpoledne, jak se říká, že bez práce nejsou koláče, ale snad už máte dokoláčováno.
8: Já nepracuju dneska.
0: My se bavíme, že?
8: No právě, my se bavíme dobře.
0: Startuje odpolední show, tak skvělá muzika, dobrá nálada dneska minimálně až do 18. Igor Doležal.
8: Peťa Tomanová a bude Selena Gomez a taky činářky, moje oblíbení.
0: Jdeme na ně.

0: aktuální selhání kapely Činasky, samozřejmě jenom to hudební. Myslím, že další novinka se bude jmenovat Sehrání.
1: Mhm. My sehraní.
0: No, sehraní, no.
1: Sehrá, no to je jedno.
0: Teď byly selhání a teď příště bude sehraní. Každopádně ladíte Hit Radio City Brno, dnešní úterní odpolední show, a jak už jste dnes mohli v dopoledním Blahu u Ondry Blaha zaznamenat, tak městská část Brno Střed vybrala nového provozovatele obchodních jednotek na brněnské náplavce.
1: Takže ono už není jako vedený, jo, v katastru, jako technické zázemí protipovodňových opatření.
0: No tak nevím, jak je to aktuálně vedeno v katastru, ale vypadá to, že jedna z firem bude na náplavce se specializovat na přípravu snídaní, svačin a nebo lehkých obědů.
1: Mhm. Tak záleží, pro koho je co lehký oběd, že? Pro tak. Někoho je to vepřové knedlo zelo, pro někoho kozí sýr se salátem.
0: Pro někoho to může být třeba pytel brambor a
1: pytel brambor.
0: Půl prasete k tomu, no?
1: No.
0: Znám takové. Ale chybět nebude ani točená zmrzka, domácí chleba, dorty, piva z malých pivovarků, hezky, to zní dobře. Mhm. Vína z Moravy, Peti, pro tebe zas něco, nebo míchané drinky. Další firma má spadeno na kavárenskou gastrošku a na své se přijdou nejenom příznivci dobré kávy nebo mači a domácích limonád, ale také cyklisté, běžci, pejskaři, pro které chystá provozovna speciální nabídku. A do třetice, třetí bude moderní kavárna a ta vsadí na práci s čerstvými surovinami, místní dodavatele a široký nápojový sortiment. Tož dobré plány.
1: No, teďka jako se nabízí otázka, co byste tam chtěli vy, naši posluchači, jo. Já bych tam třeba chtěla, jo. Ty jsi zmiňoval točenou zmrzlinu, jo. Dobrou zmrzlinu. My jsme jezdili tento víkend jak hladoví psi, jo, po celém Brně a naháněli jsme tu nejlepší zmrzlinu. Já jako vy možná teďka budete oponovat, my víme, která v Brně je dobrá, jo. Byli jsme v Medlánkách a tam byla řada, jak na banány. Já vám říkám jako opravdu, jak na banány, jo. Takže jsme se zase otočili na patě, jeli jsme nikam jinam. Koupila jsem si to v obchodě, jsem si koupila nanuka.
0: Asi měli dobrou vanilkovou.
1: No, měli. Ne, oni mají různý třeba vajíčný likér tam a no. Tak, no. Tak to bych si přála na náplavce.
0: No, ale co byste tam chtěli vy? Dejte nám vědět. Třeba kolega Ondra Blaho má úplné jasno.
2: Už jsem o tom mluvil dopoledne a zaplať pánbůh za 3 kavárny, ale osobně bych tam rád viděl i nějaké bistro s jinou nabídkou než je sendvič a desert, jak bývá v kavárnách zvykem. Úplně nejlepší by byla malá prodejna potravin, kde by se dali koupit třeba i kapesníky nebo zapalováč, případně i nějaké sportovní potřeby, které se projíždějícím cyklistům a bruslařům taky můžou se sakramensky hodit.
0: Tak Ondro, děkujeme, no.
1: Ale já mám ještě jeden nápad, jo. Když už to bylo skolaudováno jako technické zázemí na ty protipovodňové opatření, jo, tak já bych se toho držela. Mně to přijde škoda to úplně zahazovat. Já bych tam hodila obchod, kde budou nafukovací křidílka, bude tam člun a pytle s pískem tam hodím jako výzdobu a bude se to jmenovat U suchýho pytle.
0: Ty brďo. Odpovědný vedoucí Petra Tomanová.
1: U suchýho pytle.
0: Jak to máte vy, co byste tam chtěli vy? Já jako nebrňák, tak já bych tam udělal speciální jako koutek pro náplavku do Brna, víš? Pro mě.
1: Jo, pro tebe. Ježíš, to je dobrý.

0: Na Hit Radio City Brno doznívá Lady Gaga. Nedávno se mi o ní zdálo, čověče. Normálně je ve snu začala strašit. A zpívala si u toho.
1: Co tam měla za obleček?
0: To vůbec nevím. Ale možná to bylo to s tím růžovým, nevím, jak jsme řešili v minulém týdnu. Každopádně dneska jsme na startu dnešní úterní odpolední show řešili, co byste na brněnské náplavce rádi viděli, protože už za měsíc se otevře kolonáda, kterou provoní výběrová kavárna, čerstvé pečivo, anebo široká nabídka lokální gastronomie. Ozvala se nám Terka.
2: Já bych tam klidně dala nějakou chill kavárnu nebo nějaký bar. Přece na nějaké kafe, mače, limošky, nějaké menší jídlo jako...

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: Proto.
0: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
5: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kdež tam Gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
6: Trénírkárna.cz.
7: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenírkárna.cz.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Vidíš to?
12: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
11: No a víš, co vidím já?
12: Co?
11: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
12: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
11: U nás si vybere úplně každý.
12: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
11: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
12: Nejlepší dárek je zážitek.
13: Firma na zážitky.
12: CZ. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
16: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Porsche Brno, Slatina.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: si, že te...
1: Kdybyste potřebovali na někoho metr, jo? Tak doporučím tohoto chlapíka. To byl Metr James a skladba, kterou absolutně neumím vyslovit ani přeložit, ale je to krásná francouzská.
2: Ale počkej, já to jeho jméno taky vyslovím jako Metr James?
1: Možná Maître, kdo ví? Ale u Francie zůstaneme, protože světě div se, Brno hledá projektanta pro stavbu nového bytového domu na Francouzské ulici. No, půjde, a teda pokud všechno půjde bez potíží, tak by se noví nájemníci prý mohli stěhovat někdy kolem roku 2030. Zní to strašidelně, ale je to za 2,5 roku, že?
2: Za 2,5 roku.
1: Nebo počkej, kolik? Teď... 3,5, dobrý. Takže...
2: Si říkám, že mi to nějak nevychází, když máš 2027.
1: No, skoro, no. Takže máme místo, prachy, ale není projektant.
2: Zajímavý, že vždycky je to naopak, jako nejsou peníze. Je projektant, je místo, je všechno, chuť by byla, ale peníze jsou v čudu.
1: Co se asi tak mohlo přihodit, ale to nebudem řešit, teď bychom mohli někoho najít.
2: Já se hlásím. Já jsem tam jako viděla, že ten projekt, nebo ta projektová dokumentace za 5 milionů, hele, kde to mám podepsat, já to klidně udělám, jo. Tak když se tak podívám, co tak musí takový projektant jako dělat a splnit, jo. Co tak jako řeší, Peti. Jo. Tak třeba projektant řeší i to, proč nemůžeš dát nějaký velký okno kamkoliv. No tak přece ho dám tam, kde se chci koukat ven, ne?
1: No jasně.
2: Tak to by stačilo. Potom třeba projektant řeší, aby dům fungoval jako prakticky, jo? Že aby byl energeticky úsporný, jo? To třeba taky řeší. No tak uberu topení a hnedka ušetřím, ne? To by šlo?
1: Chudáci lidi.
2: A počkejte, vím, co vám tam dám, kdo tam bude bydlet, jo? Kdo hledá nové bydleníčko. Vím, co vám tam dám za záchod.
1: Za jako, záchod?
2: Ano, já sice nevím, kde ten záchod bude ještě, jo, v tom projektu, ale vím, jaký bude. Normálně jsem teďka viděla u známých na videu, jestli mě poslouchají, taky zdravím, jo. Oni si pořídili luxusní záchod. Asi se nechali inspirovat v Japonsku, jo. On vám hraje, když ho spláchnete, tak prostě splachuje v různých obrazcích, takže to je prostě v symfonie. A ještě k tomu vám tam do toho hraje uklidňující hudba, takže vy se tam normálně na tom záchodě vyrelaxujete.
1: Tak na francouzské budu mít teda mega vecka, no super. Ale buďme rádi a myslím, že i zadavatel tohoto projektu je rád, že tento člověk musí mít určitě vysokoškolské vzdělání stavebního směru, Peti.
2: To já teda nemám, no, tady. A vlastně na to i tu naši práci, co my tady vůbec děláme, že?
1: No tak,
2: na tady tu naši práci ani výšku nepotřebujeme.
1: Výšku?
2: Školu života, pardon.
1: Školu života. Mm. Na to potřebuješ právě školu života. Když jsi pracovat v rádiu, musíš mít školu života. Jsou různé profese, na které opravdu vzdělání není důležité, že?
2: Ano, ano.
1: Je třeba
2: jasný.
1: Takový obchodní zástupce.
2: To taky ne, ne?
1: Zdravíme, opatrujíš. Ne, tak oni jsou moc šikovní, že?
2: Jsou, samozřejmě.
1: Hrozně moc. Tak klidně nám zavolejte, jestli děláte práci, na kterou musíte mít vysokoškolský diplom nebo maturitu.
2: A jestli to bylo potřeba.
1: A jestli to bylo třeba.

0: Kapela Mirai Summer Love, tak další léto se nám blíží a rozhodně tuto partu. Stejně jako ostatní potkáte třeba na akci Hrady.cz, protože sem kapela Mirai dorazí na Veveří, Hrad Veveří 7. a 8. nebo až 8. srpna a bude to velké.
1: No jako můžete si koupit zlevněnou ještě teďka vstupenku na Hrady do 14. května. Ta páteční je za 1100, jo, ale dva dny rovná se dva dny zábavy, tak bych doporučila na oba, což je 1900 a ušetříte stovečku.
0: Takže mrkněte se na webovky hrady.cz/vstupenky, protože tam samozřejmě najdete všecko podstatné a bacha, do 14. května jsou poslední volné lupeňos.
1: No a kdo nás tam čeká, můžete se potom podívat samozřejmě na line-up, ale Daniel Landa, Rybičky 48 nebo i Vypsaná fixa. Ty jsi
0: pěkný Dezolát. To zpívali o tobě, ne, Peti?
1: O mě, jo, já jsem Dezolát, myslíš, jo?
0: Tak jsi mi říkala, že ses na jejich koncertu skoro ztratila někde?
1: No právě, já jsem je nestihla, tak doufám, že se mi to poštěstí na Hradech v srpnu, protože já jsem chtěla vidět Vypsanou fixu, šla jsem na záchod bez mobilu, pak jsem se vrátila na to místo, kde všichni ostatní byli, už tam nebyli. Tak já jsem se tam motala jak špina v kýblu, až jsem narazila na Vlastu, prostě na holčinu nějakou a říkám, Vlasto, prosím tě, napiš na Facebook toho mýho a já jsem tam napsala do té zprávy. Jsem tam, kde jsme byli předtím, přijď si pro mě. A tomu píše jaká Vlasta.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Ferobet slaví 35 betonových let a celý rok rozdává odměny. Získejte tu svoji na www.ferobet.cz. Ferobet, krásná dlažba i pevná zeď.
4: Pivotéka Betelné škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelné škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kuchně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelné škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotiků. Kupujte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Nové vydání magazínu Reportér.
13: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
12: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
13: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
12: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
13: A spousta dalšího čtení.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
16: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
17: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno fíčíme znovu na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a jak se dívám třeba v Brně na výjezdu, nebo na Brněnsku na výjezdu z Rajhradu v Syrovické ulici ve směru na Pohořelice havarovala dvě osobní auta, místo máme s opatrností průjezdné, na Svitavsku před zadním Arnoštovem ve směru od Jevíčka, tady se srazilo osobní auto a když se podíváme ještě k nám do Brna, tak samozřejmě i tady máme hlášeny komplikace. Pokud byste projížděli přes Vinohrady v Žarošické ulici u odbočky k Penny ve směru na Líšeň, tady máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Aktuálně na místě jsou hasiči a policie. Počítejte s velmi silným provozem a zdržením. A také v Gajduševé ulici křižovatka s Bubeníčkou došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Na místě máme záchranné složky. Tak pokud možno šťastný dole do cíle, samozřejmě vaše dopravní info volejte na 546 220 220 a řekněte, jak vám to jede.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
8: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi i Bára Purkartová. Na horách dnes může sněžit. Podle předpovědi se to týká převážně Krušných hor, kde by se sněhová pokrývka mohla udržet i přes noc. V noci na středu pak navíc může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví i přízemní mrazíky. Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké. Podle ministra zdravotnictví úřady situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí sledují. Krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace i doporučení. Loď, na které se lidé nakazili, se vrací do Nizozemska. Nové léky na hubnutí, takzvaná antiobezitika, mají další skryté výhody. Podle odborníků významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice nebo úmrtí z cévních příčin. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití i pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. Čeští hokejisté dnes krátce popoledni odletěli do Švýcarska, kde se bude hrát letošní mistrovství světa. Během odpoledne je čeká první ostrý trénink, začne v 17:30. Do šampionátu pak naši vstoupí v pátek večer, kdy narazí na Dánsko.
9: Jdete z práce na zastávku? Tak to počkejte, máme pro vás aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
10: Většina linek hromadné dopravy momentálně jezdí bez závažnějších komplikací. Následkem dvou dopravních nehod však v okolí Staré osady a ulice Žerošická dochází na linkách 25, 27, 44, 78 a 84 k nepravidelnostem v provozu. Doprava je postupně uvolňována, přesto je nutné očekávat zdržení mezi 10 a 20 minutami. S postupující odpolední špičkou doprava housne také v obvyklých místech, jakými jsou ulice Opuštěná a Zvonařka, či Tuřanka nebo Hanácká. Zde je potřeba počítat se zpožděním kolem 15 minut. Zejména na okružních linkách 44 a 84 nebo běžných autobusových linkách 75, 77 a 78. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna Roman Kačmařík.
9: Aktuálně v Brně a okolí měříme něco okolo 12 stupňů, pocitově jsme pouze na 6, to je ta horší zpráva. Ta lepší je, že nebude pršet, ani zítra nebude pršet, protože má být polojasno a 15 stupňů. Ale jako zažili jste tu bouřku včera.
0: Ta byla první, mazec.
9: První letošní bouřka a normálně já jsem byla jak pes za oknem, jsem na to koukala, protože vždycky bouřka je nejlepší, když jsi schovaný, že? A ty... To, jak to osvětlovalo celý Brno, ty blesky, to jsem nezažila dlouho.
0: No a ty hromy, které byly za Brnem.
9: Jo.
5: Hit Radio City Brno.
0: Tak, na Hit Radio City Brno samozřejmě pokračuje dnešní úterní odpolední show. Igor Doležal.
9: Peťa Tomanová.
0: A pokud nás posloucháte někde ve kšeftu, v obchodě, jo, tak bacha, za chviličku vás budem varovat.
9: Před jistýma podvodníkama. Hele, vždycky každý něco vymyslí, zas novýho.
0: A je to jenom u nás, že?
9: No.
0: No právě.

0: Na Hit Radio City Brno dozněl skvělý slovenský Adam Ďurica. Mimochodem, pokud se letos chystáte stejně jako my na hudbu na Vinicích, tak rozhodně Adama Ďuricu tam potkáte naživo.
1: No jasně, Hit Radio City Brno je
0: hrdým. Už vidím ty faninky.
1: Jo, tak jako proč ne?
0: No,
1: tam bude získat.
0: Ano, bude tam zpívat, ale teď se možná přemostíme trošku na jiné téma, protože už jste slyšeli o podvodu s výměnou zboží. No, podvodník přijde do obchodu, zakoupí si jakékoliv zboží, později se s kámošem, se kterým je domluvený dopředu, potká venku a ten jeho komplic se vrátí do obchodu, má sebou účtenku, ale zboží ne, protože proto to zboží si jde do regálu.
1: No jasně, on jde jenom s tou účtenkou, že jo?
0: No, a z toho regálu si vytáhne to, co je na té účtence, nakonec osloví personál a tváří se jako zákazník, který chce vyměnit nevhodný dárek. A protože účtenka je v pořádku, zboží taky, tak samozřejmě ten chudák, že jo, z toho obchodu s výměnou souhlasí a zboží vymění. A podvodník tak odchází a odnáší se sebou zboží, za které ve skutečnosti nezaplatil ani korunu a třeba kolikrát má něco navrch.
1: Já jako nechápu, jak to někoho tohle vůbec může napadnout, jo. Hlavně, já bych byla úplně červená jak rajče, jo. Jako něco takového udělat, třeba, vem si, že to jsou, já nevím, drahé věci, třeba to může být elektro, že? A máš takhle jako zboží v hodnotě.
0: Třeba
1: jako
0: sluchátka, že?
1: No.
0: Nebo kontaktní čočky.
1: No, ale já jsem se koukala, jo, tady třeba jakože ona se z toho vyvrbila taková ohnivá diskuze, jo, tady Karel píše, vždyť je to tak jednoduchý, jo, zboží na výměnu nebo vrácení, tak to musí být nahlášeno okamžitě, když chceš vstoupit do té prodejny a pokud ne, tak smolík pacholík. Jenomže oni to asi nemají jako, není v jejich moci to asi všechno kontrolovat, jo.
0: Mě by zajímalo, jestli nás posloucháte někde v obchodě, zavolejte na 546 606 606. Jak jste na tyto případy normálně jakoby vyškoleni?
1: No.
0: A jestli o tom vůbec víte?
1: No, jakože tady bylo jako popsáno, že se to nejčastěji děje třeba v obchodě se sportovním oblečením, jo, protože tam jsou pokladny někde jako vzadu, u dveří nikdo nestojí, takže jako nikdo, nebo pochybuju, že prodavač by při každé reklamaci běžel někam dozadu, do kanců, tam se koukal na kamery, nebo hnedka všechno ověřoval, takže to jako vymění, protože jim na školeních říkají, zákazník je váš pán.
0: No a pokud vás teď jako někde vzadu v hlavě napadlo, že byste to chtěli zkusit, tak ani to neskoušejte.

0: Na Hitrádiu City Brno, Rehab, Ina a taky Seš.
1: No a za chvilku vás pozveme na úžasné akce, které jsou nejenom tento týden v Brně, ale taky na Jižní Moravě. Protože možná už jste slyšeli, že bude hudba na Vinicích.
0: Ano, jo. O tom jsme před chvíličkou mluvili. Adam Ďurica tam bude?
1: Ano, Adam Ďurica. A my jako já nevím jak vy, ale já třeba jako z těch Vinic mám nejradši Laufer, vinařství Laufer. Já nechci nikomu nadržovat, jo?
0: No.
1: Ale mám nejradši Laufer a Somberg. Tam je vám to tak hezký.
0: K tomu se samozřejmě dostaneme za chvíličku, až se Peťa dorozněžní. Mezitím si dáme ještě Enrika Iglesia anebo Ale Farben.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radio a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
5: Partners Banka.
4: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
6: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
9: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
10: Špičáku, ty nějak záříš.
11: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
10: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi...

0: pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery.cartec.cz.
5: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Brno, 30.5.
8: Nová zbrojovka.
7: Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry.
8: Vstup 18.00.
7: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.

0: Velmi svižně jsme na Hit Radio City Brno v úterní odpolední show přeskočili přes půl pátou, tolik ale Farben, taky vás to chytlo?
1: Samozřejmě jako každá
0: pohodička,
1: hudba.
0: No. A věřím, že vás chytne taky Adam Ďurica, také kapela Vohnout, protože ti vyráží pozor už tento víkend na hudbu na Vinicích. Adam Ďurica se zjeví ve Vínu zlomek Vávra Boršice u Blatnice. A je to pozor, 15. května od 18 hodin se otevírá areál. Adam pak vystoupí na stage ve 20.00. No a pokud byste vyrazili na kapelu Vohnout, tak ty dorazí do Vína zlomek a Vávra Boršice 16. května, to znamená hned den na to v sobotu od 18. hodiny se otevírá areál, ve 20 pak samotný koncert.
1: Já vás zase pozvu na 9. ročník Open House Brno, to jako otevře veřejnosti architektonicky cena a běžně jako nepřístupná místa, jo, v naší krásné jihomoravské metropoli, takže pokud jste se někam chtěli dostat a nemohli, tak 15. až 17. května rozhodně můžete. Tak vás pozvu na Znojemskou muzejní noc, jo, a to vlastně ve Znojmě to startuje celý. Tady ten maraton muzejních nocí. Samozřejmě víme, že bude i v Brně, o tom jsme mluvili třeba včera. A tady ve Znojmě bude 15.5. od 5 do 10, jo. A je to na třech místech. Alšovka, Minorický klášter a Znojemský hrad. Minorický klášter, tak tam jsou souboje a ukázka zbraní, to je fajn. Ale třeba Znojemský hrad, jo, tak tam je sokolnická ukázka orlů. Mě jeden orel málem na takové ukázce jako sežral čivavu, tak bacha na psi, který si budete brát sebou. A pak si tam ještě můžete vyrazit pamětní minci, a to je jako k oslavě 800 let města Znojma. Oni těch 800 let slaví po celý tento rok, takže proto i to tak jako berou i tady tu muzejní noc s větší noblesou.
0: Hezky si to užijte, Peti, a ty až půjdeš s Maxíkem zase na nějakou krásnou akci, tak mu přivaž kettlebell k sobě.

0: Na Hit Radio City Brno posloucháte úterní odpolední show a pozor, máme tady jedno důležité hlášení, upozornění, které se doufám dostane těm správným uším, protože...
1: No protože policie pátrá po pohřešované Lence Karáskové, ale víc pro nás má...
0: Tisková mluvčí policie České republiky Andrea Cejnová.
2: Policisté se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po 15-leté dívce. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že jí ujel autobus a přijede pozdějším spojem. Domů však již nedorazila. Dle dosavadních informací se měla poté pohybovat ještě v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat, ovšem s negativním výsledkem. Co se týče popisu dívky, je vysoká asi 170 cm štíhlé postavy, má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světle modré rifle, černo-červené tenisky a batoh. Vypadá starší přibližně na 18 let. Jakékoliv informace k pohybu či pobytu uvedené dívky sdělte neprodleně přes tísňovou linku 158.
1: Vemte si, že byť vám ta informace, kterou třeba víte, může se zdát nedůležitá, tak ona potom ve výsledku, když oni si to ti, ta policie do sebe zasadí, tak to může velmi pomoct. Takže prosím, neprodleně zavolejte na linku, na tísňovou linku 158.
0: A samozřejmě, pokud byste chtěli pohřešovanou Lenku Karáskovou vidět, jak vypadá, abyste měli absolutní jasno, tak mrkněte na www.policie.cz ohrožení nebo dítě v ohrožení pátrání.
3: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
4: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
5: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
4: No jako já.
5: Oční klinika Oftal.
4: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
6: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kdež tam gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
7: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
8: Jum. Radost, která se rozpouští. Jum. Od farmáře v Brně. Jum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.ymm.cz.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás.

0: říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky.
2: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
2: Harley.
1: Tomáš Klus.
2: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz. Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Poběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Jeden z velkých letních hitů roku 2011, panečku, no, to už je hodně dávno.
1: Na tuhle jsme protancovali hodně, hodně střevíců.
0: Fakt jo?
1: Tenisek, pardon.
0: A kde?
1: Tady po Brně, všude možně.
0: Já mám největší vzpomínku na Bulharsko. Jak jsem se tam kolotočoval a tam hrála tahle ta muzika. Tenkrát jako novinka, no, tak to už je hodně dávno. Tak ale jdeme jinam. Máme tady novinky ze světa silnic, nejlepší dopravní servis z Brna a okolí na Hit Radio City Brno. Na dálnici D1 u sjezdu na Vídeňskou, tady u nás v Brně na 194. kilometru ve směru od Prahy. Havarovalo osobní auto s nákladním. Blokáda má zhruba kolonu už od 189. kilometru. Také buďte opatrní v Brně, Vinohradech, v Žarošické ulici u odbočky k Penny ve směru na Líšeň zasahují záchranáři a policie u nehody dvou osobních aut. D52 mezi 16. a 23. kilometrem ve směru na Pohořelice bude probíhat dneska minimálně, samozřejmě až do 18. hodiny ještě probíhat údržba vozovky. No a také buďte opatrní, pokud jedete třeba v ulici Pražáková, Brno jih, máme tam hlášeny práce na sítích a omezení dopravy až do konce května. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte kdykoliv na 546 220 220. Děkujem.
2: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Nezaměstnanost v Česku v dubnu nepatrně klesla. Snížila se na 4,9% z březnových 5%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Poptávka je v gastronomii, stavebnictví, zemědělství a také v lesnictví. Přibývá mladých, kteří užívají syntetické kanabinoidy. Běžně jsou dostupné v prodejních automatech bez nutnosti ověření věku. Obsahují látky, které jsou podobné běžným konopným výrobkům z THC nebo CBD. Podle odborníků mají ale silnější a také rizikovější účinky. Ve vídeňské městské hale se dnes odehraje první semifinále 70. ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Zastoupení v soutěži má i Česko. Zpěvák Daniel Žižka vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek. Soutěž má dnes na programu 3 zápasy ve skupině o záchranu. Mladá Boleslav hostí pražskou Duklu, Teplice vyjeli do Zlína a Slovácko přivítá ostravský Baník. Všechna utkání začnou shodně už za půl hodiny. A hrát se dnes bude taky jedno utkání ve skupině o titul. Sparta doma od 20 hodin přivítá plzeňskou Viktorku.
2: A ještě pro vás máme aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
3: Většina linek hromadné dopravy momentálně jezdí bez závažnějších komplikací. Se zdržením do 15 minut se pouze setkáváme v oblasti ulic Opuštěná, Zvonařka, Svatopluková a Gajdošova, kde jsou dotčeny především okružní linky 44 a 84. Naopak linky 25, 27 a 78 nabírají zpoždění především směrem na Vinohrady, a to v ulici Žahrovšická. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna Roman Kačmařík.
2: 11 stupňů měříme v Brně a okolí, pocitově jsme na 5. A když se tak koukám, kdy nám zapadne sluníčko, tak to bude 20 hodin a 26 minut. Jenomže, jestli půjdete někam večer, tak si vemte pořádně teplou bundu, teploty klesnou na 3 až 4 stupně. No ale zítra to vykoupí sluníčko, má být 15 na teploměru a polojasno.
4: Tak nevím jak vy, ale já schovám rozkvetlá rajčata.
2: Já schovám, nevím co, hrach.
0: Hit Radio City Brno.
4: 17.03, to je aktuální pohled na budíky. Hit Radio přeje klidné odpoledne. A za chviličku to bude prej. Hit Radio. Na nějakém pětinném srovnání.
2: Zítra, teda to je zítra. Za chviličku se budeme bavit o mužích.

0: úterní odpoledne v plném proudu. Na Hit Radio City Brno v odpolední show doznívá i Sia. Za chviličku dorazí Ella Henderson a Rudimental. No ale teď, jak říkala Peťa Tomanová, má pro nás nějaké moudro o chlapech?
1: Ano,
0: já se vždycky toho bojím, člověče.
1: Ne, to ne, aspoň mi s tím pomůžeš, protože já chci vždycky jako názor toho chlapa. Kdybych si tady o tom vykládala sama, tak se nic nového nedozvím.
0: No, jo? Tak schválně.
1: No, já jsem slyšela teďka nové přirovnání a schválně, jestli budeš vědět, jako čem to je, jo. Nevím, jestli tomu totiž chápu, že muži jsou jako taxi, usadí se, až když jsou připraveni, někdyž potkají tu pravou. Takže jak to chápeš? Jak to chápete vy, posluchači?
0: Ještě jednou, muži jsou jako taxi.
1: Ano, muži jsou jako taxi, usadí se, až když jsou připraveni, ne když potkají tu pravou.
0: Ach tak.
1: No.
0: No.
1: Tak jak byste pochopil ty s taxíkem?
0: No, že asi dobře jezdím.
1: Že asi dobře jezdíš. Ale myslím si, že v tom to nebude. Jako prej to řekla totiž Miranda, jo, v seriálu Sex ve městě, asi znáte seriál, že jo? A ona se rozčilovala nad tím, že třeba chlap je 8 let ve vztahu, žádná svatba, dítě, nic, ta ženská už je z toho úplně hotová, ale jakmile se rozejdou, a tak za měsíc bum, a už má novou ženskou, je sezdaný a už mají děcko.
0: Tak
1: na
0: v tom
1: cestě.
0: Případě já jako taxi nejsem, protože mě to trvalo hrozně dlouho.
1: No a ona to jako myslela tak, že takhle. Když jako v Americe, že když máš ten New York, jo, a tam jsou ty taxíky, tak oni, když jsou připraveni někoho převést někam z bodu A do bodu B, tak musí rozsvítit, jo. Takže muži, když
0: lampičku.
1: Jako... Takže muži, když jsou připraveni asi na ten vztah, tak rozsvítí a první, kdo si sedne do taxíku, jakákoliv ženská, tak buch, jo. Takže víš co, ale mě to jako vzalo veškeré jako tady moje...
0: Iluze?
1: No právě, já jsem si myslela, že vždycky, jo, já jsem ta Praha pravá pro nikoho, ne. Prostě nikomu se jenom rozsvítilo blbý světlo.
0: Jak? To máte vy, pánové.
1: Blbý.
0: Jak to vnímáte?
1: No, jak to vnímáte vy? Jako blbý je, jako v Brně s těma taxíkama, tady se žádný světla nerozsvěcej, ne? Tady koukneš do aplikace a jedeš, takže to je o to horší.
0: No, tak já moc často nejezdím, ale když jedu...
1: Tak svítíš.
0: Tak svítím jak dacan.

0: Posloucháte odpolední show Hit Rádia City Brno, tak na dobré ráno ještě pozdě, nebo už pozdě, ale možná ještě brzo.
1: Tak někdo třeba teprve od včerejška jako přišel teď domů.
0: No tak, ten se má. Tak, ale my se teď opět podíváme do ulic Brna, protože městský strážník to má někdy smutné, ale někdy hodně veselé, že?
1: Jsme rádi, že můžeme takovou veselou zprávu jako předat.
0: Víc nám řekne Kuba Ganem, tiskový mluvčí městské policie Brno.
2: Dobré odpoledne. Náš útulek pro opuštěná zvířata nově obývají dva papoušci. První z nich je ochočený a velmi komunikativní a do péče městské policie se dostal v závěru minulého týdne. Strážník od chytové služby si ho převzal v Králově Poli u muže, k němuž přiletěl na balkon. Pirura zelenolící vyhledává lidský kontakt, personál už plhá po ruce až na rameno a zdvořile u toho zdraví, nejčastěji slovem čau. Nevždy je ale takto galantní. Zaměstnankyni, která ho zavírala do klece, klovl do prstu a napomenul jí nech toho. Je tedy pravděpodobné, že byl v pravidelném kontaktu se svým chovatelem a ten se po něm teď schání. Může se přihlásit personálu útulku, který má určitá vodítka, pomocí kterých si dokáže vlastnictví ověřit. Shodou okolností se do péče útulku městské policie dostal i bílošedý papoušek. V kontaktu s lidmi je tato korela chocholatá podstatně zdrženlivější, o to výraznější je ale její křik. Posedávala na trávě v centru města a nyní se těší z přízně zaměstnanců útulku. Vlastník může pracovníky kontaktovat osobně nebo prostřednictvím telefonního čísla 541-420-111. Fotky papoušků jsou na Facebooku i na Instagramu městské policie Brno. Přeji pěkný zbytek dne a příjemný poslech Hit Rádia City Brno.
0: Tak to bylo milé.
1: Ne, jako počkejte, já si vím, komu patří ta korela, já jsem teďka v šoku, protože minulý týden mě psala kámoška, ať dám vědět, že se ztratila korela, že slyší nejméno Bertík, jo, a že uletěla v bosonohách a teď se koukám na tu fotku, ona je fakt bílošedá. Takže to bude Bertík.
0: Takže bychom Bertíka jako našli přes éter Hit Rádia, jo, tak to zjistíme. By byla velká pecka. Tak mi napadlo, jak jsem slyšel Kubu, že kdyby si třeba toho ukecánka nikdo jako nevyzvednul, jo.
1: Tak si ho vezmem sem.
0: Ne, tak by z něho mohli udělat nového dalšího tiskového mluvčího.
1: Jo, a nebo by mohl vysílat místo mě, že? Nech toho.
0: Čau.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
4: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž.

0: www.radio.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90 a velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i prosterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Já teda na hru.
1: Ano.
0: Před chviličkou jsem se Peti ptal, kolik těch odstínů té šedi tam bylo, asi 60.
1: Ty jsi řekl 57 nebo 67.
0: No, tak kolik jich bylo?
1: Bylo to film 50 odstínů šedi, že jo? A tohle byla ústřední písnička jednoho z dílů.
0: Já teda musím říct, že jsem tento biják nikdy neviděl. Přišel jsem o hodně.
1: No tak jako chlapi ten biják vidí jenom z donucení, jo? Takže pokud jsi nebyl donucen, tak máš asi štěstí.
0: Nebyl, tak jsem jsem v pohodě. Ale když jsme u filmu, tak přece jenom tady je jedna vzpomínka a věřím, že na to pamatuje snad asi většina z nás. A pokud ne, tak díky dvojce jste si to mohli připomenout, protože přesně před 40 lety, 12. května, vešel do kin film Top Gun.
1: Jo.
0: S Tomem Cruisem.
1: Můžete mě vysvětlit, ten Tom Cruise, on vypadá jako, že tolik nestárne. Jak?
0: Tak on asi nemá starosti.
1: Asi nemá starosti. On si prostě natočí film, tady Mission Impossible, tady si natočí Top Gun a je úplně veselej.
0: Každopádně Top Gun málem vůbec nevznikl, protože producenti tenkrát v roce 1986 nevěřili, že by někoho vůbec film o vojenských pilotech a stíháčkách zajímal.
1: A teď jako, teď tohle zajímalo každýho, furt někde byla nějaká válka, že no.
0: Dokonce Tom Cruise několikrát roli odmítl, nechtěl hrát Mavericka, ale přesvědčila ho až návštěva skutečné letecké základny a když se proletěl ve stíhačce, se mu z toho vlály vlasy.
1: No jasně, to bych taky přemýšlela. Můžeš letět ve stíhačce, dostaneš za to pár melcků, ale budu uvažovat, jestli to vezmu.
0: A za tento snímek, respektive za tuto skladbu, skupina Berlin získala Oscara, což je titulní melodie filmu Top Gun. Vzpomínáte, jak zbalil tu blonsku, nahodil na tu mašinu a fičel?
1: Počkej, já zase vzpomínám, že na tuhle písničku, když jsem byla ve třetí třídě, tak jsem poprvé tančila ploužák, jako beruška převlečená. Takže...
0: Ne. A dokonce náboráři americké armády stáli přímo před kinem, protože nábor byl tak obrovský a zájem byl tak obrovský, že to tam prostě lupali přímo ze sedačky z kina.
1: Víš to tak, že stačí udělat jenom nějaký film a už to bude svištět.
0: S kým si tančila ploužák?
1: Já nevím, jak se jmenoval, ale důležité je, že vím, za co jsem šla já, za berušku.

0: Imagine Dragons tak polehonku uzavírají úterní odpolední show Hit Radio City Brno. Docela ještě třeba Lady Gaga nebo kapela Krištof, no ale musíme zdravit, až je z toho uzdravíme.
1: Jak to?
0: Protože dneska máme Mezinárodní den ošetřovatelek a zdravotních sester.
1: Je, to je mamka, zdravotní sestra.
0: Jo,
1: no,
0: moje ex taky.
1: To není to tež. Moje mamka v mém životě je, když to tvoje ex ne.
0: Ale samozřejmě musíme pozdravit, pokud posloucháte v jakémkoliv špitálu, případně na místě, kde vaše služby využívají pacienti, tak samozřejmě moc pozdravujeme a přejeme klidnou službu. Ale dneska je i Mezinárodní den profesionálních šoférů.
1: Je, to je i můj taťka.
0: A co dělá?
1: Co asi dělá pase kozy, ne?
0: Počkej, jako jezdí třeba v MHD.
1: Nejezdí. Já bych to nerozváděla, asi jsou si souzení, když mají svůj stejný den, že? S
0: no asi jo, no to mě nenapadlo, hezky. Tak je pozdravuj.
1: Budu.
0: Pasáčka a zítra opět mezi 15. a 18. se budeme těšit.
1: Přesně tak, užijte si zbytek úterního večera.
0: Už je úterý, jo?
1: Už je úterý, a zítra je středa.
0: Díky, ahoj.
2: Když potřebujete brýle, tak
3: Pop Optik.
2: Když kontaktní čočky, tak
3: Pop Optik.
2: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
3: Pop Optik.
2: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
3: Pop Optik.
2: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
4: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
5: Partners Banka.
4: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
6: Moje ruka!
7: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
8: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
9: Špičáku, ty nějak záříš.
10: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
9: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
10: Fakt?
9: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
11: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
12: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
13: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
14: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
13: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
14: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudba na vinicích.
13: Tak na viděnou na hudbě na Vinicích.
15: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
16: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
15: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
16: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
15: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
17: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
7: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni by dali přízemí v takovým baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hechechecha, noční.

0: No, noční. A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo? A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
1: yes,
0: který se tak zděsil, že začal po mě střílet.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Bítežské ulici před nájezdem na D1 směrem z centra probíhá dneska údržba zeleně. Počítejte s tím. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hi, it's me, Rita Ora.
2: I'm Macklemore.
1: I'm Dua Lipa.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. O stavu ústřední vojenské nemocnice v Praze bude premiér Babiš mluvit s ministrem obrany Zunou. Řekl to v souvislosti s dnešní razí Národní centrály proti organizovanému zločinu, která tam zadržela 11 lidí.
5: Teď od nástupu naší vlády slyšíme, že ta nemocnice je v rozkladu, že se tam dějou podivné věci. Já jsem pana ministra Zunu na to upozorňoval, dnes tam zasahuje policie, jo, odcházejí lidi, byl tam nějaký požár, samé špatné zprávy. Je mi to líto, ale samozřejmě ministerstvo obrany musí teď zásadně a rychle reagovat.
4: Zuna podle Babiše musí zařídit, aby se nemocnice vrátila na špičkovou úroveň, ve které podle něj byla za covidu. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů. Úrodu může ohrozit ještě pokračující sucho. Vysokoškolských studentů v technických oborech ubylo. Zatímco v roce 2005 tu studovalo 60 tisíc lidí, loni to bylo necelých 40 tisíc. V posledních letech roste počet studentů přírodovědných oborů a oborů zaměřených na komunikační technologie. Čeští hokejisté odletěli dnes do Švýcarska. Na palubě speciálu do Bernu byla i trojice útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se zapojili do přípravných zápasů před startem turné. Lukáš Sedlák a Matěj Blíml. Světový šampionát startuje v pátek.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: V noci většinou oblačno, polojasno, v jižní polovině území se lokálně vyjasní. Na severu Čech přehánky, které nad 700 metrů mohou být sněhové nebo smíšené. Nejnižší teploty je plus 4 až 0, při uklidnění větru až minus 2 stupně. No a přes den pak pod mrakem, maxima kolem 13 až 17 stupňů a přehánky zejména na severozápad.
6: Tak jsme se dočkali, 18. hodina, start hudebního speciálu Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Michal Pospíchal.

jste poznali, píseň určitě taky. Tohle byl Sting, Englishman in New York. Hráli jsme na Hitradio, posloucháte hudební speciál Hitradio Classic. Sting se v roce 2025 zastavil v České republice hned dvakrát, hrál v Plzni a taky v Ostravě. No a letos se do naší domoviny vrací znovu, tentokrát vystoupí v Praze. Tak tedy 21.6. je ten termín, který byste si měli poznamenat v kalendáři, pokud Stinga chcete vidět a slyšet naživo. Stojí to za to. Manu Chao, Me Gustas Tu, to je další nachystaný hit, taky Garbage, Only Happy When It Rains. Tak to je záležitost, kterou vám posíláme právě teď. Pro lepší náladu. I'm

0: se mi. To zpíval Manučo, Me gustas tu. Dali jsme si lekci španělštiny teď na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Klasik. Do uší vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a raného milénia. A tímhle budeme pokračovat. Píseň nejprve vyšla v roce 1983, tehdy pod názvem Suddenly Went Away. Každopádně o 4 roky později dostala z Brusu nový kabát a taky název Great Commandment. Záležitost od partičky, která si říká kamufláž, budeme připomínat na Hit Rádiu už za chvíli.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzí.

0: Světrovnátek. Neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz. Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
7: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City, bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
8: 800 let příběhů, jedna výjimečná noc. Jihomoravské muzeum ve Znojmě vás zve na Znojemskou muzejní noc v pátek 15. května od 17 do 22 hodin. Projděte se minorickým klášterem, Znojemským hradem i Alšovkou. Těšte se na tvořivé dílny, audiovizuální show, hudbu, šermíře i sokolníky. V tento den bude turistický vláček na trase ulice Alšova a Přemyslovců zdarma. Program muzejní noci doprovodí jednotka Klubu vojenské historie, desátý prapor polních myslivců plukovníka Kopala. Znojemská muzejní noc na křídlech Orlice. Vstup je zdarma. Více na muzeumznojmo.cz.
9: Kam utíkáš?
10: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
9: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
10: A rolety mají taky?
9: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
10: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
11: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
12: www.h.cz.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.

Ale skupina Divoký byl připomíná nám, že se blíží to správné období plné festivalů a městských slavností, kde se Divoký byl určitě bude prezentovat. Takže další skvělá možnost vidět a

Slyšíte naživo. My jsme teď připomněli na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. V tom se až do 21. večerní vracíme zpátky v čase, vybíráme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a zavzpomínáme taky na rok 1994. Tuhle věc se dobře znáte, jmenuje se There's a Party, stojí za ní švýcarský DJ, zpěvák, producent, který si říkal Bobo, tedy DJ Bobo. No a právě v 94. vydal desku, která se jmenovala úplně stejně jako tahle píseň, There's a Party, ale mezi těmi skladbami, které se na albu objevily, nesměla chybět ještě jedna věc, která hodně vyčnívala, a tu si právě teď na Hitrádiu připomeneme. Let the dream come true.

0: UK mi je další skvělá hudební vzpomínka. Posloucháte Hitradio, hudební speciál Hitradio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti, to nejlepší, co jsme našli v našem hudebním archivu. Je to taky dáma s nezaměnitelným hlasem. Jasná věc, tohle je Shakira a hitovka Whenever, Wherever. Tahle věc vyšla na desce Laundry Service z roku 2001. Mimochodem vyšla taky ve španělštině jako Suerte. Hodně zajímavý poslech. Nicméně právě tahle píseň otevřela Shakiře brány do světa mimo Španělsko, respektive její domovinu Kolumbii, poněvadž a protože to byla první anglicky naspívaná píseň, která se ujala v hitparádách po celém světě. No a pak už Shakira věděla, jakým směrem se vydat. Tak ví, budeme hrát, už za chvilku připomeneme jí tady na Hitradio taky Hates a nebo Status Quo. Na to všechno se můžete těšit ještě do konce hodiny.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i prosterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
8: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
9: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
8: Hotel Pegas.cz.
10: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
11: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
12: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
11: No jako já!
12: Oční klinika Oftal.
11: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
13: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
14: Kam utíkáš?
15: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
14: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
15: A rolety mají taky?
14: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
15: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
16: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
17: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dejme jenom trochu času, zpívá v této písni Kylie Minogue. Když koukám na čas, dovedla nás až k 19. večerní. Posloucháte Hit Radio. Užívejte úterý.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
6: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
5: Fakt?
6: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
5: Tak jedeme.
6: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
5: Kdo na to jde?
6: Od Lesa koupí auto od Esa.
7: Jum. Radost, která se rozpouští od farmáře v Brně. Jum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.ymm.cz.
0: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Bude pokračovat skupina Team. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý večer.

tohle je stálice 80kových playlistů a karaoke klasik. I think we're alone now. A zpěvačka, která si na hudební scéně říkala jednoduše Tiffany. Paníte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, my jsme se teď pohybovali zpátky v 80. letech. Poněvadž a protože vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tiffany byla takovým teen pop idolem. Vzala píseň, která vlastně vznikla v roce 1967, tehdy připravila skupina Tommy James and the Shandells. No a v roce 1987, tedy k 20letému výročí, udělala ten remake, který jsme si připomněli na Hit Radio právě teď. A i po letech zní pořád naprosto fantasticky. Mimochodem, bylo jí teprve 16 let, když tuhle píseň naspívala a její management tehdy přišel s velmi chytrým nápadem. Místo klasických klubů nebo nějaké tour po festivalech vyrazila na tour po nákupních centrech USA. A tehdy to bylo úplně nové marketingové schéma, které naprosto fantasticky zafungovalo. Možná i díky tomu se pak Tiffany stala jednou z tváří MTV éry. Pokračujeme dál. Teď s dvojicí Mariah Carey a Boys to Men. One Sweet Day. Velká romantika. Už od prvních tónů, tak se nalaďte na tu správnou vlnu. Tohle vám nicméně hrajeme pro lepší náladu. V úterý 12. května, 12 minut po 19. hodině. Hezký večer.

0: Tohle je hudební partička Mojo, Lady, Hear Me Tonight, záležitost, kterou jsme teď hráli na Hitrádiu. Hezké úterý. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, to nejlepší od 80. až po rané milénium. No a v 80. se budeme pohybovat i za chvilku. Vzpomínat budeme na naprosto ikonickou, fantastickou, legendální záležitost. Jo, rok 1982 přinesl desku s názvem Toto 4, Toto 4, a na ní se objevila od stejnojmenné kapely píseň Africa. Mimochodem, Toto tehdy vůbec v Americe, tedy v Africe, nebyli, nikdy ji nenavštívili, a ta píseň je v podstatě taková snová představa toho, jak by to tam mohlo vypadat, a dokázali to zaranžovat naprosto fantasticky. Mimochodem, takový zákulisní špek, ve studiu to vůbec nenahrávala kapela Toto, ale studioví muzikanti, kteří to prostě vzali z gruntu a naprosto fantasticky, takže i oni si určitě zaslouží nějaké to drobné uznání. Ace of Base přidáme, taky skupinu Činasky, i takhle vám na Hitrádiu budeme hrát za chvíli.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky.
2: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
2: Harley.
1: Tomáš Klus.
2: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
5: Špičáku, ty nějak záříš?
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
5: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: Hitrádio.

Teď jsme zažili opravdovou chvíli nostalgie, návrat do roku 2006. Skupina Činasky tehdy vydala desku Music Bar a na ní se objevila drobná paralela. Hráli jsme na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. Až do 21 hodin vám servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu a přesuneme se do roku 1997. Na severu vznikla partička, která si říkala Aqua, byla částečně z Dánska, částečně z Norska a právě v 97. vydala desku Aquarium. Na ní se objevila třeba tahle stěžejní záležitost. Písnička, která Aqua naprosto proslavila, která ji otevřela brány do toho hudebního světa, do showbiznisu, který pak Aqua udělal spoustu služby a parády, protože ji vydělal spoustu peněz a přinesl mnoho fanoušků. Na stejné desce se objevila taky jedna romanťárna. Takže Aqua ukázala, že neumí jenom ten bubblegum pop, ale dokáže hrát taky na tu vážnou strunu. No, byla tam ještě jedna stěžejní píseň, určitě ji poznáte. Dr. Jones byla v podstatě taková parodie na Indiana Jonese. A jinak ten klip, který vzniknul, to byla naprostá charakteristika 90. Džungle, chrám, dobrodružství, komiksová stylizace, barevné kostýmy, prostě všechno, co od té písně čekáme, už jenom podle toho, jak ji slyšíme. Tak si teď pojďme poslechnout v plné parádě. Rok 97, Dr. Jones.

0: O naše uši se teď starala Donna Summer. She's work hard for the money, tak to byla věc, na kterou jsme vzpomínali, posloucháte Hit Radio. A ten hlas určitě taky poznáváte, patří Madoně. Píseň What It Feels Like for a Girl se objevila na její desce. To je hodně pohodová záležitost. Madonna se nicméně rozhodla, že vydá ještě jednu verzi a připravila oficiální taneční remix. Jmenuje se úplně stejně, je o hodně víc našlapaný a hrát vám ho na Hit Radio budeme za chvíli. Přidáme Roxette anebo Modern Talking.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
7: Kam utíkáš?
8: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
7: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
8: A rolety mají taky?
7: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní

0: Eluzie, markízy, sítě proti hmyzu, prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
1: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
2: H plus M, studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
3: www.ham.cz

0: naprostá ikona osmdesátek, skupina Modern Talking a Včery Shady Lady, hymna roku 1985. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, je to 20. večerní.
1: Když potřebujete brýle, tak Pop Optik. Když kontaktní čočky, tak Pop Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak Pop Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena. Pop Optik. Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, nachystané v playlistu Vanastovky, taky Michael Jackson. Michal Pospíchal za mikrofonem, přeju hezký úterní večer.

Typický zvuk vanastovek. Vanastovy věci dohrály právě teď. Na Hitrádiu jsme si poslechli sbírku z vadlejch růží. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Klasik. Až do 21 hodin vám servírujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že vám to dobře vyladí ten úterní večer s datem 12. května. My si teď dáme hudební projekt Stars on 45. Vznikl v Nizozemsku a tahle parta se specializovala na to, že dělala hudební remixy spojené s několika hitů konkrétních interpretů. No a my si teď budeme hrát More Stars, což je taková ABBA medley. Mix těch největších hitů ABBY.

0: Tohle je jedna z těch písní, které interpret umístí na disku a nemá od nich žádné velké očekávání. A tady přichází ten paradox, kdy přijde na řadu posluchač, který rozhodne, tohle bude hit. Příběh v kostce, který potkala taky písničku Wasn't Me. Tohle byl Shaggy a Rick Rock. Ladíte Hit Radio. Hit Radio, které vám až do 21 hodin hraje to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je naprostá 80ková hymna. Vyšla v roce 1988 na albu The Innocence. To má na triku pochopitelně partička Erasure. Písnička se jmenuje A Little Respect. A hrát ji budeme za chvíli. Taky North and South, Tarantino's New Star, anebo Shakespeare Sisters. I na to všechno se v těch příštích minutách můžete těšit.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno. If this world is where

Tohle byly Shakespeare Sisters se s hitem Stay. Hrajeme ty největší hity, ale taky se věnujeme aktuálním tématům, které vás zajímají. Erasmus je termín, který znáte zejména, pokud máte doma školáky a studenty. Erasmus není jenom semestr na pláži a selfie z Barcelony. Dnes můžou nejen vysokoškoláci, ale i středoškoláci, učni nebo třeba mladí sportovci. Evropská unie na program Erasmus Plus do roku 2027 vyčlenila zhruba 26 miliard eur a cílem je, aby zahraniční zkušenost nebyla jenom pro bohaté rodiny. A jak potvrzují i studenti na sociálních sítích, největší přínos často není škola samotná, ale samostatnost, jazyky a zkušenost se světem. Tím tedy vyvracíme možná ten největší mýtus, který říká, že Erasmus jenom pro vysokoškoláky. Ne, ne. Stejně tak to není jenom zábava a půl roku volna. Student nebo účastník musí plnit studijní, pracovní nebo projektový plán. U vysokoškoláků se řeší předměty a kredity, u odborných škol praxe, u škol a organizací konkrétní vzdělávací cíle. A vůbec nevadí, když člověk neumí perfektně anglicky. To není definitivní vstupenka a ani podmínka. U některých pobytů je pravda, je angličtina důležitá, jinde nicméně může jít o jiný jazyk nebo o praktickou odbornou zkušenost. Erasmus Plus samozřejmě vznikl jako evropský program a podporuje spolupráci mezi zeměmi, ale jeho praktický dopad je velmi konkrétní. Mladý člověk si vyzkouší život v zahraničí, zlepší jazyk, získá zkušenost s jinou školou nebo pracovištěm a často i větší sebevědomí. Důležité je si říct, že Erasmus Plus není určený jenom pro úzkou skupinu vyvolených. Ve skutečnosti je to jen velmi praktický program Evropské unie, možná jeden z těch nejpraktičtějších. Pomáhá studentům, učňům, školám, učitelům, mladým lidem i organizacím získat zkušenost, kterou doma nejde jednoduše nasimulovat. Na Hit Radio teď se budeme vzdělávat hudebně, pokračují Linkin Park.

0: Tohle je písnička, kterou budou všichni znát jako Sklíčka, od Rasové Sklíčka. Její opravdový název je Ale ty a můj brat. Ladíte Hit Radio. To byl Miroš Birka, Marika Gombitová a Jan Lehocký. To jsou jména, která se potkala ve skupině Modus, takže samé povědomé hlasy. My budeme pokračovat v hudebním speciálu Hit Radio Classic dalšími skvělými hity. Na chystaní třeba Sugar Babes, taky Point Break nebo Mike and the Mechanics. Over my shoulder. Záležitost, kterou pro vás taky máme nachystanou do těch příštích minut. Hodně pozitivní úterý, to se musí nechat.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

Takhle to v závěru hodiny rozparádili na Hitrádiu Point Break Stand Up. Byla záležitost, která nám dnes uzavírá aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Těšit se na vás budeme pochopitelně i další večery, vždy od 18 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Zítra nicméně vaše středa, to budete playlist na Hit Radio režírovat vy. No a z té další muziky bude pokračovat třeba Taylor Swift, Lost Frequencies, Moby, Aneta Langerová nachystaná, prostě i v příštích minutách bude co poslouchat. Tak mějte hezký úterní večer.

jsem netvrdil, že vidím všechno správně. Jako člověk mám dvě oči, jejich pohled někdy klame. A v hlavě mám zmatek často větší, než je zdrávo. Když ta ozvěna tam uvnitř

hráč ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu, víři v souběhu se zpětnou vazbou.

0: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
1: Hit Radio.

0: ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
8: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
7: Hotel Pegas.cz.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Tohle vám hrajeme nově.

0: vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
5: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří. Stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
7: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
8: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
7: Hotel Pegas.cz.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: Pivotéka, Betelky, turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V Pivotéce Betelné Škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do Pivotéky Betelné Škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
1: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, když tam Gastum bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
5: Špičáku, ty nějak záříš.
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyňce.
5: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
10: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Radio City Brno.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
4: Jum. Radost, která se rozpouští. Jum. Od farmáře v Brně. Jum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.ymm.cz.
0: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: Pivotéka Betelné škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelné škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelné škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
1: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kdež tam Gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
7: Špičáku, ty nějak záříš?
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
7: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
11: Jum. Radost, která se rozpouští. Jum. Od farmáře v Brně. Jum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.ymm.cz.
12: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
13: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
12: Hotel Pegas.cz.
14: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Špičáku, ty nějak záříš.
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.